prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza Evropy 2. Headliners pro tento víkend. Erik Mayer, Michael Burian, Aquaman. V sobotu od 10 večer do 4 ráno. Dance Extravaganza Evropy 2.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, jednu minutku po 6. hodině jarní, přichází Káťa Říhová, jdeme na zprávy.
1: Dobré ráno, ministr zahraničí Petr Macinka dnes zahájí dvoudenní návštěvu Chorvatska. U Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří v polovině června zahynuli po srážce s katamaránem. Na programu cesty má Macinka i jednání s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovičem. Evropská komise schválila převzetí americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery konkurenčním konglomerátem Paramount Skydance v hodnotě 110 miliard dolarů, tedy zhruba 2,3 bilionu korun. Komise dospěla k závěru, že spojení firem nevyvolává zásadní obavy na trzích filmové produkce ani audiovizuálního obsahu. Zůstává na nich totiž podle jejího mínění dostatek konkurentů. A teď už má slovo Zuzka.
2: V největším krkonošském lyžařském středisku Špindlerův mlýn pokračuje propojení ski areálů Svatý Petr a Medvědín. Na trase nové šestisedačkové lanovky Přehradní byla dokončena první podpěra a další se staví. Pokračují práce na staničních pilířích, zakládání dalších podpěr i výstavbě horní stanice. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Zpěvák Harry Styles má zdravotní problémy. Měsíc po kolapsu ve Wembley musel anglický zpěvák na poslední chvíli zrušit také svůj koncert v Brazílii. Opět šlo prý o náhlý zdravotní problém.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kolony čekejte na dálnici D1 v Brně směrem do Ostravy. Hlavně kamiony stojí od 190. kilometru až k omezení na 196. kilometru a se zdržením počítejte na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu za sjezdem z D1. Dnes tam pracují silničáři a provoz řídí semafory.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Ranní teploty jsou kolem 12 stupňů, dnešní den bude ve znamení proměnlivého počasí s převážně oblačnou oblohou a přeháněkami nebo ojediněle i bouřkami. Nejvíce srážek čekáme v horských oblastech na severu Česka, kde může spadnout až 20 mm srážek. K večeru pak bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty vystoupají pouze na 18 až 22 stupňů, jen na jižní Moravě může být až kolem 25. Zprávy jsou za námi a to znamená, že startuje další prázdninové ráno Evropy 2.
0: Máme 23. července a startujeme Maximum muziky Evropy 2 s Damiano Davidem. Pojďme na to.
3: Evropa 2.

0: Takže dobré ráno, posloucháte Maximum muziky Evropy 2, 6. hodina 22. minuta. Jak už bylo řečeno, 23. červenec, no a svátek má Libor, pakliže byste mu chtěli popřát. Já jsem si dneska říkal, jaký já si dám cíl z dnešního vysílání, co bych vám chtěl dneska předat. A bude to třeba tip, kam jít na rande, abyste dívku zaujali, to může být jedna věc. A druhá věc je, taky tady pro vás mám hudební novinky. Tak tedy buďte s námi za chviličku. Už to bude třeba Somber nebo Olivier Heldens a taky Lenny. Maximum muziky Evropy 2, příjemný poslech.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, check it out, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
3: now. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím, Evropo 2.
4: Ahoj, tady Tate McRae. Fazlo Cash, Evropo 2.
1: Evropa 2.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Užij si s Evropou 2 léto na maximum. A aby bylo ještě bombastičtější, rozdáváme na Evropě 2 každý den 10 celodenních vstupenek do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách, a to včetně vstupu do wellness. Naskákej s celou partou do 16 bazénů a 40 atrakcí a užij si moře zábavy v Aqualandu Moravia. 10 vstupenek denně rozdáváme celý týden mezi 9 a 11 na Evropě 2.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
9: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
10: Je, prázdninová mateří douška se třpytivými tetovačkami je konečně tu.
11: Ukáž. Teda.
10: A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů. Skvělé, já chci ale vyhrát ten paddleboard.
11: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
12: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
1: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 6 hodin a 36 minut k tomu. Podíváme se na to, co se stalo Harry Stylesovi. My teda přesně nevíme, co se stalo Harry Stylesovi, ale víme, že z důvodu nějakého vyčerpání nebo možná nějakého kolapsu Harry Styles nevystoupí v Brazílii, konkrétně v São Paulo, kde byl plánován jeho koncert, což je velký smutek pro všechny jeho fanoušky. Já jsem tady chtěl vlastně rozebrat, že Harry Styles, už jsme tady o tom párkrát mluvili, je skutečně interpret, který si toho jako bere hodně. V moment, kdy jel Love on Tour, což je ta předcházející tour, této tour, tak dokázal, dámy a pánové, za 3 roky zajet neuvěřitelných 169 koncertů. Což vlastně znamená, že v některých momentech tý samotný tour je schopen jet 3 až 5 koncertů týdně. Pokud jste na něm byli třeba v Praze, tak víte, že ta jeho show je hodně energická, Harry Styles hodně běhá v tom osobním životě, ale i v tom koncertním životě a je to zkrátka jako velice nabité, tak doufejme, že to nebude mít nějaký větší efekt na jeho celou tour, protože teďka momentálně jezdí tour, která nese název Together to Together a obsahuje 50 koncertů. No a zatím jich Harry Styles úplně moc neodehrál. Budeme vás informovat o tom, jak se to vyvíjí, teď už pokračuje Maximum muziky Evropy 2. Tak příjemný poslech.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Evropa 2. 80.

0: 105,5 FM.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
7: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka

Posloucháte Maximum muziky Evropy 2 a to přesně 10 minut před 7 hodinou ranní od mikrofonu a vás zdraví Koťák a já bych vás rád pozval, pokud chcete pravidelné informace ze světa hudby, chcete taky prozkoumat nějaký soutěž.

0: do kterých se můžete zapojit skrze Evropu 2. Běžte na náš web Evropa2.cz, my to tam máme hezky rozdělený do kategorií. No a mezi těma hlavníma článkama, které tam pro vás máme připravené, tak vládne třeba Nolanova Odyssea, taky se můžete podívat na vítězku letošního Wimbledonu. No a taky to, že Rihanna po 10 letech připravuje nové album. Já už jsem tady o tom včera mluvil. Rihanna, byť je to velice vlastně mladá interpretka, jí sice 38 let, ale za posledních 10 let žádnou novou desku nevydala, tak tentokrát chystá a je to vlastně strašně úspěšný interpret, je mezi 5 nejúspěšnějšími solovými interprety. Taky zjistíte, co trápí partnerku Martina Nečase a jak už jsem zmiňoval, v kategorii soutěže najdete soutěže, do kterých se můžete zapojit. Já tady třeba můžu zmínit soutěž, kterou pro vás máme s Molkou, skrze kterou můžete vyhrát třeba palivovou kartu a taky kávu na celý rok, a to úplně zadarmo. Tak buďte s Evropou 2 i skrze náš web Evropa2.cz. Já pokračuju maximem muziky. Bude to onen zmiňovaný Harry Styles, který tedy nemohl vystoupit v São Paulo v rámci svého 3. koncertu kvůli pravděpodobně vyčerpání. Tak si ho dáme aspoň takhle z éteru Evropy 2. Příjemný poslech.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
2: Každá princezna čeká na prince.
3: Pokáč, Lollipop, Milan Peroutka, Sabina Laurinová a spousty dalších. Ti všichni vás zvou na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Karlova Koruna. Zažijte pohádkovou sobotu 25. července. Vstupenky koupíte na denprincezen.cz. Když v Královské Spíši dojdou zásoby, je tady košík.cz a s ním spousta dobrot pro princezny a prince. Naklikejte, na co máte chuť, a my vám to dovezeme. Košík.cz. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Hi.

0: Jednu minutku po 7 hodině ranní přichází Káťa Říhová a přináší zprávy Evropy 2.
1: Dobré ráno, do vězení by se mohlo chodit už od 13 let. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc má v plánu prosadit snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u dětí ze současných 15 rovnou na 13 let. Podle jeho návrhu by však nešlo o plošné snížení věkové hranice, týkalo by se jen nejzávažnějších zločinů a násilných trestných činů. Řada politiků a třeba i dětský ombudsman jsou ale proti. Po několika chladnějších dnech se o víkendu do Česka vrátí léto. Teploty budou stoupat a místy dosáhnou až na tropických 30 stupňů. Už v neděli však dorazí studená fronta, která přinese další ochlazení. To ale zřejmě nebude mít dlouhého trvání a v příštím týdnu se může vrátit velmi teplé počasí, případně i další vlna veder. Teď už se vydáme za Zuzkou.
2: Po několika měsíční přestávce mohou lidé opět chodit po lávce nad výběhem vlků v návštěvnickém centru Šumavského národního parku v Srní na Klatovsku. Téměř čtvrt kilometru dlouhá dřevěná lávka, která se místy zvedá do výšky kolem 4 metrů nad zemí, sloužila 10 let. Za tu dobu po ní přešel více než milion lidí. Kvůli havarijnímu stavu nosných konstrukcí park loni zavřel a letos ji téměř celou opravil. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: 54 dávek protijedu potřeboval k záchraně svého života muž, kterého v Kalifornii dvakrát uštkl chřestýš. Jedno kousnutí zasáhlo žílu a jed tak rychle pronikl přímo do krevního oběhu. Když po podání 36 dávek protijedu došly v nemocnici zásoby, musel být pacient letecky převezen na jinou kliniku. Tam dostal dalších 18 ampulí, než se dostal z nejhoršího.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kolonu hlásí D1 v Brně směrem do Ostravy, hlavně kamiony stojí už od 190. kilometru až k omezení na 196. a se zdržením počítejte na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu za sjezdem z D1. Dnes tam pracují silničáři a provoz řídí semafory.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Ranní teploty jsou kolem 12 stupňů, dnešní den bude ve znamení proměnlivého počasí s převážně oblačnou oblohou a přeháňkami nebo ojediněle i bouřkami. Nejvíce srážek čekáme v horských oblastech na severu Česka. Nejvyšší teploty dnes jen mezi 18 a 22 stupni, na jižní Moravě může být až kolem 25. Tolik zprávy, dnes je čtvrtek 23. července a na Evropě 2 má slovo Koťák.
0: Já děkuji, Káťo, mě teda musím říct, že zaujala ta informace o tom, že by se mohlo chodit do vězení od 13 let.
1: Máš strach?
0: No, já už jsem trošku za čárou, jo, ale je to jako povinná vězeňská docházka. No a už za chviličku Linkin Park nebo The Silver Spoons a Aiko se singlem Medusa. Pojďme na to.

Tak tohle to byla Lady Gaga v éteru Evropy 2, 7 hodin 18 minut, k tomu svátek má Libor, máme 23. července. Já bych vám tady rád dal takovou malou ochutnávku nějaký nový hudby, která vás může inspirovat k poslechu. Mám tady totiž interpreta, který je nejstarším synem Willa Ferrella a nešel v otcových šlépejích. Nestal se z něj teda herec, ale stal se z něj hudební producent a má podle mě teda velice zajímavou tvorbu. Nechám vás to posoudit samotné, jo? Tak vydržte ve vteřinku.

0: Říká si Magnus Ferrell a musím říct, že tohle to je úplně takový raní, prostě kávičkový mood. Moc hezky se to poslouchá, má krásný hlas, tak kdybyste chtěli, tohle je můj dnešní hudební tip Magnus Ferrell. A takovýhle sympatický skladeb má celou zásobu. Jsme Evropa 2.
1: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
2: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
1: Vím, vím. Pája.
2: Zkuste doplnit.
1: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
2: Ale C je správně.
1: A co nám Cejny nabídneš?
2: Mně nejde z pusy dát slovo.
1: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
2: No.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Innoji, už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
10: Užij si s Evropou 2 léto na maximum. A aby bylo ještě bombastičtější, rozdáváme na Evropě 2 každý den 10 celodenních vstupenek do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách, a to včetně vstupu do wellness. Naskákej s celou partou do 16 bazénů a 40 atrakcí a užij si moře zábavy v Aqualandu Moravia. 10 vstupenek denně rozdáváme celý týden mezi 9. a 11. na Evropě 2.
11: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
12: Prázdninová mateří douška je nadupaná soutěžemi a přináší i super dárek na celé léto. 22 třpytivých tetovaček. Tohle číslo si nenechte ujít. Mateří douška právě v prodeji.
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Rasmus a Nico Wilhelm na Evropě 2, máme 7 hodin 33 minut k tomu. No a abychom tady rozproudili vaše mozkové závity, mám tady pro vás takovou anketku, která spočívá v tom, jaká jsou nejpopulárnější města na celém jména, na celém světě. A já tady teďka poprosím Káťu, aby se zapojila, jestli máš prostě dobrý tip, co by tak jako mohlo mezi těmi nejpopulárnějšími jmény na světě být. Začneme kategorie Spojené státy americké. Mm-hmm. Tak jaké nejpopulárnější jméno může být ve Spojených státech?
1: Já bych si tipla Kateřinu. Já jich znám hodně. Tady tak ve studiu se taky střídáme.
0: Je to pravda.
1: Je to tak, že jo.
0: Tady ve studiu má po 10% zastoupení. Ano, mohlo by to tak být, ale ve Spojených státech je nejpopulárnější mužským jménem, podotýkám, jsou to mužská jména, tak je to John, Káťo. Mm-hmm. Je to John.
1: Dobře, no.
0: Jdeme dál. Chci si tipnout, jak je to v Mongolsku.
1: Jakub?
0: Jakub to není.
1: Když
0: se
1: na tebe tak dívám.
0: je to Temulen, Káťo, je to Temulen.
1: Temulen, to je jak Mumulent.
0: Ano, ano. Ve Francii, pojď dál Francii.
1: Jean-Pierre.
0: Pozor, správně, je to Jean, ano, skutečně.
1: Jean.
0: Má Jeana.
1: Mají pořád Jeana, ale to je hezký. Tak Jean, jako Jean ve Francii by si čekal, že spíš bude na vzestupu nějaký Mohamed, nebo?
0: Mohamed už, myslím, že ve Velké Británii je už nejpopulárnější jméno. Brazílie.
1: Pedro.
0: Není to Pedro Pascal, není to Pedro Pascal, je to Maria. Mm-hmm. Ale jako teda asi pánský jméno, Maria.
1: Maria.
0: Maria někdo něco. Dobrý. Asi, no. A Austrálie.
1: V Austrálii, to by nějaký surfařský jméno.
0: Je to David.
1: No je to surfařský jméno.
0: Je to surfařský jméno David. V Guajaně je nejpopulárnějším pánským jménem Bibi, to vůbec jako jsem nevěděl.
1: Řekni nám, kde Guajana.
0: Guajana, odvážná Guajana. Rusko, tak to bys mohla trefit.
1: Lenin? Není na vzestupu tady.
0: Je to Sergej, v Rusku je to Sergej, v Indonésii je to City a v Německu.
1: Johannes.
0: Čekal bys Hans nebo jo, něco takového, tak je to Peter. Nejpopulárnější německé jméno mužské je Peter.
1: To bude asi Peter.
0: Peter asi, ano, přesně tak. Jihoafrická republika, už to tady řekla dneska.
1: Mm-hmm.
0: Jihoafrická republika, je to dole. Je to Johannes.
1: Aha.
0: Johannes, Jihoafrická republika má Johannes jako nejpopulárnější jméno a Japonsko to už musíš dát. To jako, hele, zatím mě to moc nešlo, ale Japonsko.
1: Japonsko.
0: Japonsko má, no přece Kenjiho, no, Japonsko
1: no
0: má Kenjiho.
1: Tak ono ti to taky takhle po ránu hned nenapadne, ten Kenji, přitom je to tak jasný.
0: Tak, a potom už tady máme úplně takový, jakoby, highlighty. Egypt má Mohameda, Haiti má Marie. Etiopie má, no, Bekeleho, správně, Káťo. Mexiko má znova Maria, no a Nigérie, tak to už je taková klasika, to všichni zná, tam v Nigérii je nejpopulárnější mužské jméno Musa a Indie má, tam je to Ram. Mm-hmm. Je to Ram, no, tak jsem rád, že jste se zapojili.
1: To jsou ty auta, ne?
0: Určitě jste věděli. Ano, Ram, ano, přesně tak. Tam mají nejpopulárnější mužské jméno, je jméno auta. Za chviličku to bude Anthony Herbeck nebo Moneskin. A nebo Ella Henderson, Rudimental, no, spousta zajímavých hezkých jmen v éteru Evropy 2.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28.

0: Romány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
2: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
3: Hyundai Domanský slaví 20 let. Dárek ale dostanete vy. Celkem 20 000 navíc na tažné zimní pneu a další příslušenství. Pořiďte si v Česku vyráběné SUV Hyundai Tucson nebo luxusní Santa Fe a získejte parádní bonus. A navíc Hyundai Domanský získal jako jediný dealer Hyundai v České republice prestižní ocenění Global Top 100 Dealer of the Year a patří mezi nejlepší dealerství Hyundai na světě. Hyundai Domanský. 20 let důvěry, 20 000 pro vás.
4: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
5: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
4: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
6: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
7: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
8: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
9: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
10: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareál.cz.

0: Posloucháte čtvrteční maximum muziky Evropy 2, máme 7 hodin 50 minut, od mikrofonu má zdravý Koťák. Zásadní informace pro milovníky YouTube, nejúspěšnější tvůrce videí na YouTube, Mr. Beast se oženil ve svých 28 letech, vzal si Teu Boisejovou, tedy stejně starou také youtuberku, no a byla to pořádná veselice, celý týden se pařilo na ostrově, který pronajal nejslavnějšímu youtuberovi miliardář Richard Branson. Kdyby vás zajímalo, kolik se dá na tom YouTube dneska vydělat, je možný, že máte třeba nějakého potomka, který říká, mami, tati, já prostě v budoucnu budu dělat YouTube. Já bych tím úplně neopovrhoval, protože na tom YouTube se evidentně dají vydělat velké peníze. Konkrétně na příkladu Mr. Beasta, který je ten úplně nejvíc nej, 300 milionů amerických dolarů podle žebříčku Forbes Top Creators 2026, což tedy znamená, že si dokáže spoustou svých aktivit vydělat spoustu milionů. Je tam YouTubeová reklama, jsou tam sponzorství videí, Mr. Beast taky prodává čokolády, snacky, merchandising, taky má Beast Games, což je vlastně takový produkt, který vysílá třeba Amazon Prime, má licence, hračky, oblečení a spousta dalších věcí, což teda suma sumárum může udělat ročně 300 milionů amerických dolarů, to je opravdu zásadní továrna na peníze. My si dáme ještě Benz na Bůna a potom už přivítáme Káťu Říhovou se zprávami v 8 hodin tady na Evropě 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
3: Každá princezna čeká na prince.
4: Pokáč, Lollipop, Milan Peroutka, Sabina Laurinová a spousty dalších. Ti všichni vás zvou na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Karlova Koruna. Zažijte pohádkovou sobotu 25. července. Vstupenky koupíte na denprincezen.cz. Když v Královské Spíši dojdou zásoby, je tady košík.cz a s ním spousta dobrot pro princezny a prince. Naklikejte, na co máte chuť a my vám to dovezeme. Košík.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači, jste posluchači Evropy 2.
5: A můžu ještě něco říct?
6: No povídej.
5: To nejlepší rádio na světě.
6: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
5: Děkuju moc.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
7: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pán Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních shakespearovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
8: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF www.shakespeare.cz.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
9: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
9: Yeah. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
10: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna. A na Evropa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa. I návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na tři otázky. Soutěž najdeš na Evropa2.cz. Relax na Hotel Frimburg.cz.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, 8 hodina na minutu přesně, Káťa Říhová, pojďme na zprávy.
1: Pěkné ráno, ministr zahraničí Petr Macinka dnes zahájí dvoudenní návštěvu Chorvatska. U Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří v polovině června zahynuli po srážce s katamaránem. Na programu cesty má Macinka i jednání s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovičem. Kriminalita v Česku v prvním pololetí letošního roku mírně vzrostla. Policie začala vyšetřovat zhruba 89 tisíc trestných činů. Loni to bylo o 700 méně. Pokračoval nárůst mravnostní kriminality, mírně přibylo i násilných trestných činů. Teď už má slovo Zuzka.
2: Obyvatelům sídliště Louky v Uherském Hradišti Jarošově začne sloužit nové sportovní hřiště s umělým trávníkem. Hrát na něm bude možné fotbal a streetball. Stavba za 4 miliony 600 tisíc korun začne v srpnu. Hotová by měla být do konce září. Dosavadní asfaltové hřiště na sídlišti se následně změní na parkoviště. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Rodný dům někdejšího nacistického vůdce Adolfa Hitlera v hornorakouském městě Braunau am Inn se oficiálně stal novou policejní stanicí. Po necelých 3 letech tak skončila přestavba, jejíž cílem bylo zabránit, aby se dům stal poutním místem neonacistů.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Ucpaná je D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Už od 175. kilometru zastavují kamiony, kolona pokračuje na 196. kilometr. Silnice 38 je pak ucpaná směrem z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Za sjezdem z D1 pracují tam silničáři a provoz řídí semafory.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnešek bude ve znamení proměnlivého počasí s převážně oblačnou oblohou a přeháníkami nebo ojediněle i bouřkami. Nejvíce srážek čekáme v horských oblastech na severu Česka. Nejvyšší teploty vystoupají jen na 18 až 22 stupňů. Na jižní Moravě může být až kolem letních 25. Tolik zprávy, teď je přesně 8 hodin a 2 minuty a na Evropě 2 pokračuje Koťák.
0: No a já vám dlužím ještě ten zajímavý tip na rande a taky tady pro vás mám maximum muziky. Bude to třeba, kdo to bude třeba? BB Rexa, David Guetta, už za chvíli.
3: Evropa 2.

0: Maximum muziky Evropy 2, to je to, co posloucháte. Téma, které tady velice pravidelně řešíme a týká se každého jednoho z nás, je kam vyrazit na rande, třeba aby to bylo originální. Ptám se tě, Káťo.
1: Ano.
0: Nějaký rande, který jako třeba první rande, který tě zaujalo.
1: První rande, my jsme byli třeba krmit nutrie.
0: Krmit nutrie.
1: To byl docela zážitek.
0: Jako doma.
1: Ne, my nemáme doma nutrie.
0: Nemáte doma nutrie,
1: normálně
0: ani potkany,
1: v Praze,
0: nic.
1: Na takových těch místech, kde se vyskytujou, tak to si myslím, že je takový docela dobrý icebreaker.
0: Tak to je slušný. Já tady mám totiž chlapíka, který vzal slečnu na první rande na závody prasat.
1: No vidíš, zvířata táhnou.
0: Závody prasat, to mě teda přijde opravdu dost dobrý a i jsme se tady jakoby bavili, že vám občas budeme dávat nějaký tipy. Jeden z těch tipů, který se dá opravdu absolvovat i v Praze, je jít na curling. Mm-hmm. Což mě teda přijde hodně hustý.
1: Jo, a curling, kde to je?
0: No tak asi někde, kde je led.
1: Tak to znám poradil.
0: No, já teďka to nevím z hlavy, ale vím, že dokonce jsme tady o tom mluvili a dokonce mi nějaký kerleři napsali, ať jako přijdem, ale teďka si nespomenu, jaká to je lokalita, dohledám, doplním.
1: Takhle, takže já na curling nepůjdu, já mám zametání doma dost.
0: A tak v tom případě na ty prasátka.
1: Jo.
2: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
3: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
4: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging on with us right here on Europe 2.
5: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
6: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Ray Dalton, Evropa 2, 23. červenec, svátek má Libor. No a máme krásný čtvrtek, čtvrtek je mimochodem den filmových premiér. Mám pocit, že tento týden tam zas tak zajímavý filmový premiéry nejsou, všechno se točí kolem Odyssey, která v tuhletu chvíli už má na československé filmové databázi 85%, lidem se to líbí, ale všichni říkají, musíte počkat na to, až bude místo v IMAXu. No a Česká republika, pokud se nepletu, pokud ta informace je správná, tak jsme jedna ze 7 evropských zemí, která má právě ten IMAX. Takže sem jezdí i fanoušci kvalitních filmů, například z Polska, tak podobně. Takže vřele doporučuji, abyste si na ten IMAX počkali, protože to je opravdu zážitek filmu, který stojí za to. Já bych se chtěl teďka bavit o Zendaye. Většina z nás, nebo Káťo, zeptám se tě. Zendaya, říkáš jí Zendaya?
1: Říkám mi Zendaya.
0: Říkáš jí prostě Zendaya.
1: Jak bych jinak měla říkat?
0: No já vám totiž teďka dám takový ten meč do ruky, abyste mohli šikanovat ostatní, takový to, abyste mohli opravovat, jako stejně jako se říká Van Gogh. Aha. Jo, a on je to Van Koch, jestli se nepletu.
1: Van Koch.
0: Nebo úplně nejkrásnější příklad takového toho typického přeřeku je, naši, když nosili džíny, tak říkali, máme levisky, že jo?
1: Mm-hmm.
0: Jo, ale on se to nečte jako Levis, jo. Ale jsou to Levisky.
1: Tak David Guetta je taky David Guetta, že?
0: Je to David Guetta. Mm. Nebo Damiano David je vlastně taky ne David, ale Damiano David.
1: No takže co ta Zendaya?
0: Tak prosím tě, je to Zendaya.
1: Jsi si jistý?
0: Jsem si jistý, no. Je to Zendaya.
1: Potvrdila to i sama Zendaya, že Zendaya.
0: Volal jsem jí právě kvůli tomu a říkala, bráško, je to Zendaya, takže kdybyste chtěli. No a když jsme u té Zendaya, tak už příští týden se můžeme těšit na další snímek, kde se objeví, pak by se měla dát nějakou hereckou pauzu, minimálně to avizuje, a měla by se objevit posledním nebo v dalším snímku o Spider-Manovi se svým manželem Tomem Hollandem. No a na podzim bychom jí měli vědět ještě v druhém pokračování Duny. Tím teda myslím ve třetím díle.
1: Jo.
0: Že jo, veď?
2: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Miloun vodní, kilogram za 12,90 a lososa, filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

Let's go. Sounds good. Real good.

0: 8 hodin 49 minut, posloucháte Maximum muziky Evropy 2, 11 minut nás dělí od 9. hodiny. Káťa Říhová si pro nás připravila velice vypečené zprávy, no a po nich už bude následovat Pavel Cejnar a pokračování této naší show.
1: Dobré, já mám jeden dotaz tady na Káťu, jestli můžu.
2: Ano.
1: Jak vypadají vypečené zprávy? To by mě zajímalo a těším se na ně.
2: Přesně za 10 minut a 20 sekund.
0: Ty. Já se těším, já tady na to se ještě počkám.
1: Budou křupat? Křupne to.
0: No a co nám nabídnou tvoje 2 hodiny, Pavle?
1: Prosím tě, já nejsem 2 hodiny, já jsem dokonce dneska 6 hodin.
0: Ježíš,
1: to je směna dneska.
0: To je srdcařina.
1: No. Já hnedka na úvod nabídnu jako celý týden koupačku pro celou, ale ne malou partu, ale velkou partu. 10 lidí se může jet vykoupat na fantastické místo, do fantastického...
0: K tobě na zahradu, je to tak? K tobě do bazénu?
1: No tak to zase není tak fantastické místo. Myslím, že mám lepší místo.
0: Dobře, tak se necháme překvapit. Poslouchejte Pavla Cejnara následujících 6 hodin. Buďte boží a já se na vás budu těšit zase zítra. Ahoj! Evropa 2. 80.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 2,5 minuty po 9. hodině, ladí vás Evropa 2, Káťo.
2: Ano.
1: Jdeme na čerstvé zprávy. Čtvrtek, 9 hodin.
2: Pěkné ráno. Získat rekvalifikaci přes úřad práce je letos extrémně náročné. Kvůli přísnějšímu schvalování došlo k prudkému propadu úspěšných žadatelů. Zatímco loni touto dobou úřady pomohly k rekvalifikaci zhruba 30 tisícům lidí, letos kurz úspěšně dokončilo necelých 5 tisíc zájemců. Zákazníci restaurací, kteří jsou zvyklí platit prostřednictvím gastronomické aplikace QR-ko, se od pondělí dočkali nečekaného poplatku. Aplikace nově zavedla poplatek 3 koruny pro všechny uživatele, o kterém však dopředu nikoho neinformovala. Teď už má slovo Zuzka.
3: Město Hradec Králové převede areál kempu Stříbrný rybník do majetku společnosti Městské lesy Hradec Králové. Městským lesům, které kemp od roku 2020 provozují, by to mělo přinést jednodušší správu kempu a rychlejší investice do jeho rozvoje. Hodnota převáděných pozemků a budov kempu je přibližně 200 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Brusel patří nově mezi 20 nejdražších měst světa. Pokud si chce člověk večer vyrazit za zábavou, vyplývá to z nové studie. Za poslední 10 let se ceny v belgické metropoli téměř zdvojnásobily, jak píše list The Brussels Times.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Nehoda vás zdrží na dálnici D48 směrem z Bělotína na Frýdek Místek za Polomí. Na 8. kilometru se bouralo v omezení, kolona je asi na 10 minut. A dálnice D1 hlásí kolonu na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony se zastaví už na 178. kilometru.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnešní den bude ve znamení proměnlivého počasí s převážně oblačnou oblohou a přehánkami nebo ojediněle i bouřkami. Nejvíce srážek čekáme v horských oblastech na severu Česka. Nejvyšší teploty vystoupí dnes pouze na 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě může být ale až kolem 25. Tolik zprávy, teď už na Evropě 2 má slovo Pavel Cejnar.
1: Jak říkáš, pojďme. Ještě jednou vinčuju, hezký čtvrtek, 9:05 a začneme, dáme Offenbach a Quarterhead. Tak hezký den s Evropou 2.
4: Evropa 2.

Pohodovej čtvrtek vám přeju, 11 minut po 9. hodině, pojďme pustit další maximum muziky. Damiano David a za chviličku Leony a Callum Scott. Já vám přeju pohodovej den, dobrou náladu, no a za chviličku odkryjeme, co budu rozdávat a kdy o to máte volat. Evropa 2, hezkej den.

0: Pohoda na maximum. Hezký den vám přeju, pohodový čtvrtek. Máme 23. červenec, no a já se ptám jen tak jako do našeho éteru. Je tady mezi vámi někdo, kdo by si chtěl užít hvězdné léto v Aqualandu Moravia? 40 atrakcí, 16 bazénů, vodní horská dráha, dětský vodní hrad se 4 tobogány a moře zábavy, taky wellness a podobně. A mám tady celkem 10 vstupenek, který platí rok. Můžete vybrat, jestli pojedete celá velká banda, takový zájezd, anebo jestli si to vyberete postupně. Je to na vás. Jak se vstupenkám dostanete, jakmile uslyšíte někde mezi songy takovejhle skok do vody, tak popadněte telefony a volejte sem studio Evropy 2 na 257 408 88. Tak pohodovej čtvrtek, Liborům všechno nejlepší k svátku, no a vám ostatním dobrou náladu. Tady je vaše letní prázdninová Evropa 2.
1: Letní vibe Evropy 2. Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáno. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show. Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
8: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
10: Falcon uvádí.
11: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
10: Spider-Man z Brusu Nový den. V kinech již od 29. července.
12: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
13: Je, prázdninová mateří douška se třpetivými tetovačkami je konečně tu.
14: Ukáž, to je No, a uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
13: Skvělé, já chci ale vyhrát ten paddleboard.
14: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
3: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
1: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

Miles Smith na vaší prázdninové letní Evropě 2. Čtvrtek, máme 7,5 minuty po 9:30 a vám přeju dobrou náladu. No a vrátím se ještě k datumu 23. července, kdy má svátek Libor, těch je dost mezi námi. Já už jsem kamarádům samozřejmě napsal, tak nezapomeňte na to taky, uděláte jim radost, věřte mi. No tak v tento den, kdo z těch populárních, oblíbených lidí slaví narozeniny, tak je to Harry Potter. Když si dáte Harry Potter, tak Daniel Radcliffe se narodil v roce 1989 právě 23. července. Tak, jenom abyste věděli, jinak vám ostatním přeju pohodovej den. Pokud i vy slavíte narozeniny, užívejte si to hnedka od rána. A třeba pro vás ale Farben, Daila a pozor, čekáme na výherní zvuk. Mám tady 10 vstupenek na pořádnou koupačku. Pokud chcete, dávejte dobrý pozor, protože nechci radit, ale možná, možná už se to brzy objeví. Tak hezký čtvrtek a dobrý den z Evropy 2.

0: až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Prosecco přesně v italském stylu?
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
2: Mionetto. Víc než jen prosecco.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
10: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
11: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
12: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
13: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareál.cz.

0: Ladí vás dnešní čtvrteční Evropa 2. Před chviličkou proběhl, nebo možná dalo by se říct, prožbluňkl náš výherní zvuk. No a já tady mám soutěž. Přijďte si užít hvězdné léto do Aqualandu Moravia. 40 atrakcí, 16 bazénů, vodní horská dráha High Five, dětský vodní hrad se 4 tobogány a moře zábavy. To je léto v Aqualandu Moravia. I dnes soutěžíme o 10 vstupenek do Aqualandu Moravia na celý den. Kromě bazénů a tobogánů vstupenky obsahují i vstup do Wellness Forum Románum a Pálava s krásným, možná krásný, to je slabý slovo, s překrásným výhledem na Pálavu na 120 minut. Vstupenky jsou platné až do konce července příštího roku, tedy roku 2027. Pokud chcete tuhletu fenomenální koupací cenu, tak teď popadněte telefony a volejte sem studio. Telefon je stále stejný. 257 400 888. Tak kdo se dovolá a bude mít tu možnost, aby se zúčastnil moje otázky, pokud ty zodpovíte správně, jedete do Aqualandu Moravia. Tak tedy ještě jednou 257 408 888 a já se ptám, komu se podařilo právě teď dovolat do Evropy 2? Haló, kdo tam je?
1: Dobrý den, tady Mariana Strouhalová.
0: Ahoj, Mariana.
1: Dobrý den, ano.
0: Mariano, Mariana. Už jsi někdy byla v Aqualandu Moravia?
1: Nebyla právě.
0: A jak to máš daleko do Aqualandu Moravia, víš to?
1: No, jsem z Prahy, takže jako cesta to bude, ale myslím, že se to vyplatí.
0: To se vyplatí. Hele, 10 vstupenek, buď celá vaše rodina, celá parta, anebo postupně si to můžeš udělat třeba na dvakrát tam jet, po pěti, prostě necháme to na tobě. Ale aby si to získala, Marianko, tak musí zodpovědět moji otázku. A já se ptám, jak se jmenuje jejich maskot? Je to tučňák. Buď za A Franta, nebo za B Kevin, anebo za C Eda.
1: Tak já bych dala to Cčko.
0: Cčko, Eda. Marianko, a je to tak! Mají maskota, je to tučňák a když ho potkáte, tak mu řekněte nazdar Edo. Čau Edo, tak prosím tě, je to tak? Z Prahy se vydáš po D1, no a potom zatočíš vlastně směrem na... No prostě zahneš jakoby na jih a dorazíš do Aqualandu Moravia. Prosím tě, já jsem tady... No hele, a máš tady 40 různých atrakcí, 16 bazenů, co vodní horská dráha, už jsi někdy jela?
1: To asi ne.
0: No, tak ta na ty se musíš svíst, protože je úplně nádherná. Tak
1: to
0: si to tam...
1: Rozhodně.
0: Moc si to tam užij. Přeju ti hezké léto, vydrž mi na telefonu, domluvíme detaily, podrobnosti a přeju ti hezký čtvrtek. Všechny ode mne moc pozdravu, jo? Nemáš za co. Ahoj!
1: Ahoj!
2: Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
4: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
5: Mýmu sousedovi, který na mě vypěk s vidlema.
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
6: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
2: Song za trest.
7: Jsem úplně vytočená, kluci.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
6: To je retard.
2: Na Evropě 2.
8: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pan Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních shakespearovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
10: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF www.shakespeare.cz.
11: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je rezort přímo na břehu Lipna a na Evropa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa i návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na tři otázky. Soutěž najdeš na Evropa2.cz. Relax na Hotel Frimburg.cz.
3: Evropa 2.
12: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright. By my side, by my side.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Před chviličkou odbyla 10. hodina, do vašich uších se dostává Evropa 2, to je dobře, teď Káťa Říhová má čerstvé zprávy.
2: Hezké dopoledne. Pokročilé modely umělé inteligence společnosti OpenAI sami od sebe pronikly do systému konkurenční firmy. Podle firmy se incident odehrál při testování a je vůbec prvním svého druhu. Mezi experty kvůli tomu opět rostou obavy z kybernetických schopností výkonnějších modelů umělé inteligence. Objevují se pochybnosti, zda jsou ještě bezpečné. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce zrušit promlčitelnost vražd. Argumentuje neustálým vývojem nových kriminalistických metod, které zvyšují šance na objasnění. Momentálně to musí vyšetřovatelé stihnout do 30 let, poté se vražda promlčí a trestní stíhání už není možné. Teď má slovo Zuzka.
3: Stavba plavebního stupně Děčín by podle odhadů ředitelství vodních cest mohla začít na počátku roku 2029. Do provozu by mohl být uveden v roce 2033. Podmínkou je pokračování povolovacích procesů podle předpokládaného harmonogramu. Nyní ředitelství vodních cest finalizuje podklady pro posouzení vlivů stavby na životní prostředí. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Zpěvák Harry Styles má zdravotní problémy. Měsíc po kolapsu na Wembley musel anglický zpěvák na poslední chvíli zrušit také svůj koncert v Brazílii. Opět šlo prý o náhlý zdravotní problém.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Bouralo se na dálnici D48 směrem z Bělotína do Frýdku Místku za Polomí na 8. kilometru v omezení. Kolona je asi na 10 minut. A D1 hlásí kolonu na příjezdu do Brna směrem z Prahy už od 178. kilometru, hlavně pro kamiony.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnešek je ve znamení proměnlivé oblačnosti s převážně oblačnou oblohou a přeháněkami nebo ojediněle i bouřkami. Nejvíce srážek čekáme v horských oblastech na severu. Nejvyšší teploty vystoupí dnes jen na 18 až 22 stupňů. Pouze na jižní Moravě může být až kolem letních 25. Zprávy jsou za námi, teď pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejnar.
4: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online.
1: Ano, dáme si Budou Somber a Endless Summer. Crying on the Dance Floor. Už za chviličku, tak hezký čtvrtek s Evropou 2.

0: Skvělá Lenny na Evropě 2, 20 minut po 10. hodině, hezký čtvrtek vám přeju. My jsme se tady před chvíličkou bavili o situaci, která je kolem nás. Není to žádná politická situace, je to situace, co se týká počasí. Ta nás samozřejmě všechny zajímá. Pokud máte volno, tak vězte, že dneska má být nejchladnější den celého týdne. A když se řekne slovo chladný, tak mě hnedka naskočí hory a sníh, takže tomu tak určitě nebude. Dneska bude kolem 22 stupňů, ale pozor, vždycky to bylo tak, nebo většinou, že v týdnu bylo hezky a na víkend najednou, když máme mnozí volno, tak se ochladilo. A tento týden to je právě obráceně a to by nás mělo nabíjet energií. Takže dneska chladněji, zítra už líp, no a sobota, neděle, prej paráda, potom asi na dva dny se ochladí možná na den a potom už zase léto a možná až moc velký léto. Takže ty vyhlídky jsou náhodou parádní. Já vám přeju pohodový čtvrtek, no a dozvěděl jsem se jednu takovou informaci o nás, o my, co jsme Češi, tak je to až, jako dá se říct, šílená informace. No rozebereme to už za chviličku, schválně, do jaké skupiny vy se budete řadit. Teddy Swims, Doeči, Fate Magazine, do té doby já vám přeju stále pohodový čtvrtek s dobrou náladou a Evropou 2, to jsme my.
1: Letní vibe Evropy 2. Evropa 2 Music Chart.
2: Music Chart.
3: Evropa 2 uvádí
1: nejprestižnější hitparádu v českém éteru.
2: Evropa 2 Music Chart.
1: Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy.
2: Na Evropa 2 CZ.
1: Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
10: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
11: Falcon uvádí.
12: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
11: Spider-Man z Brusu Nový den. V kinech již od 29. července.
13: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
14: Prázdninová mateří douška je nadupaná soutěžemi a přináší i super dárek na celé léto. 22 spytivých tetovaček. Tohle číslo si nenechte ujít. Mateří douška právě v prodeji.
15: Zpátky k muzice.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

Doufám, že i vaše. Za chviličku Steven Sanchez, Thomas Robin anebo Robin Schulz a Lida In Your Eyes dáme další letní taneční pecka. Tak, já tady mám vlastně takovou věc, takovou zprávu. Já nevím, do které party se řadíte, ale vůbec, že to je takhle možné. Já se nad tím divím a kroutím tady hlavou už několik desítek minut. Představte si, že Česko je rozděleno na dvě

0: mě nic neplatíte, i když na druhou stranu, když potom si necháte udělat ty zuby, tak to stojí majlant, stojí to hodně peněz, jo. Takže třetina z nás si vůbec nečistí zuby a zanedbává prohlídky. Tak řekněte si, kdy si čistíte zuby, čistíte si je a kdy jste byli naposled u zubního lékaře. A dokonce tady jako to tak jako píšou, přichází to ze zahraničí, že o nás zahraničí píšou, že, a já to řeknu natvrdo, jak to je tady napsáno, Čechům smrdí z úst. Tak já si myslím, že na tom bychom měli zapracovat, protože za mě to není pravda, já snad neznám nikoho, kdo si nečistí zuby. A vy ano, to tak mu domluvte. Tohle už je opravdu do nebe volající. Evropa 2.
1: Tvoje léto na maximum s Evropou 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
3: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
4: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
5: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
4: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
6: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
7: To nejlepší rádio na světě.
8: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
10: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra.
11: Domanský.
10: Přijďte na testovací jízdu.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
12: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
12: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
13: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
14: Každá princezna čeká na princezna.
15: Pokáč, Lollipops, Milan Peroutka, Sabina Laurinová a spousty dalších. Ti všichni vás zvou na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Karlova Koruna. Zažijte pohádkovou sobotu 25. června.

července. Vstupenky koupíte na denprincezen.cz. Když v Královské Spíši dojdou zásoby, je tady košík.cz a s ním spousta dobrot pro princezny a prince. Naklikejte, na co máte chuť, a my vám to dovezeme. Košík.cz.

0: pro vás po celé léto nabídku, která se jednoduše neodmítá. Od pátku do neděle vám po celé léto přinášíme soutěž ve spolupráci s čerpacími stanicemi MOL. Poslouchejte Evropu 2 každý pátek ráno a také o víkendech po celý den. Jakmile uslyšíte signál od speakera nebo moderátora, zavolejte do studia a zapojte se do hry. Stačí se dovolat a můžete vyhrát kávu na celý rok zdarma a k tomu nabitou palivovou kartu v hodnotě 2000 korun. Ideální kombinace na prázdninové cesty. Když už budete na cestě, ať už míříte na festiák, k vodě, na chalupu, zastavte se na MOL C. Ve Fresh Corneru vás v horkých dnech osvěží ledové latte, mango matcha, yuzu limonáda nebo citronový ledový čaj. Prostě letní pohoda do ruky, než vyrazíte na další kilometry. Navíc v aplikaci MOL Move vždy najdete slevy na Fresh Corner, občerstvení nebo prémiová paliva, tak si nezapomeňte aplikaci stáhnout a vždy se před zastávkou na MOL se podívat, jaké výhody můžete využít. MOL, oblíbená zastávka na cestách. Tak šťastnou cestu vám přejeme.
1: Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Hladí vás čtvrteční, stále dopolední Evropa 2, odbylo 11 a my máme pro vás čerstvé zprávy. Víc Káťa Říhová.
2: Hezké dopoledne, do Česka se o víkendu vrátí tropy. Už v neděli však dorazí studená fronta, která přinese další ochlazení. To ale zřejmě nebude mít dlouhého trvání a v příštím týdnu se může vrátit velmi teplé počasí, případně i další vlna veder. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes zahajuje návštěvu Chorvatska. U Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří v polovině června zemřeli po srážce plachetnice s katamaránem. Chorvatská policie několik dní po nehodě zatkla prvního důstojníka katamaránu. Vyšetřovatelé ho podezírají z toho, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Navíc prý nesledoval situaci na moři a nepřizpůsobil rychlost hustotě provozu. Teď už se vydáme za Zuzkou.
3: V největším krkonošském lyžařském středisku Špindlerů v Mlýn pokračuje propojení ski areálů Svatý Petr a Medvědín. Na trase nové šestisedačkové lanovky Přehradní byla dokončena první podpěra a další se staví. Pokračují práce na staničních pilířích, zakládání dalších podpěr i výstavbě horní stanice. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Německý soud poslal na 3,5 roku do vězení muže, který s partnerkou a dvěma dětmi žil v jednom z berlínských hotelů 16 měsíců bez placení. Na recepci hotelu se během té doby vymlouval například na to, že prochází léčbou rakoviny nebo že mu schořel obytný vůz. Rovněž předkládal různé e-maily, aby svá tvrzení podložil. Odsouzený musí zaplatit škodu přes 2,5 milionu korun.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Se zdržením počítejte na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu za sjezdem z D1. Dnes tam pracují silničáři a provoz řídí semafory.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Převládá proměnlivá oblačnost, na nebi tak může být jak polojasno, tak občas až zataženo, místy se přidají i přehánky. Teploty dnes jen mezi 18 a 22 stupni, na jihu Moravy ale teploměry ukáží až 25 stupňů. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejna.
1: Co si pustíme do našich uší, tak za prvý Rehab, ale teď Lake Malawi. Talk to me, tak hezký čtvrtek s Evropou 2.
4: Evropa 2.

Evropa 2, teď si dáme Maroon 5, Daya a za chviličku Quavo a Lenny Kravitz, Fly. Tak stále skvělej čtvrtek s Evropou 2.

pozoroval na lidech, jak takový to pochmurný počasí, který vládne právě teď kolem nás, na mnohých místech, tak dokáže tak trošku jako zkazit náladu. Když je sluníčko, tak všichni sem chodí jako usměvaví, že jo, úplně prostě to z nich jde, ta energie. A najednou dneska to je takový jako pochmurný. Tak ať už jste v práci, nebo třeba máte volno, nebo někde cestujete, já si myslím, a to platí vždycky, že na dobrou náladu, když pustíte dobrou písničku, tak hnedka se blejskne a funguje to úplně jako sluníčko. Tak jsem se rozhodl, že to uděláme právě teď. V novým kabátě, trošku starší, ale pořád velmi šťavnatá píseň. Jmenuje se Fly, Quavo a Lenny Kravitz. To prostě má grády. Tak volme doprava a pojďme si zlepšit náladu písničkou právě teď. A první takty nebo tóny vám k tomu dopomůžou. Quavo, Lenny Kravitz, Fly, Evropa 2.

0: Alpha 2 listeners, it's Alec here.
1: Hey, I'm Dan from Bastille, and I'm here with Europe 2.
2: Ahoj, Tim Conley, we're Fast Boy,
3: and you can head over to Europa, yeah.
4: Nastav uši hviezda.
5: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Zdravím, Europa, tebe.
4: Evropa 2. Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
8: Zpátky k muzice.

0: Spolupráce Martin Garrix Macklemore. Tak, mám tady jednu takovou policejní zprávu, která přišla ze svodky, konkrétně z Marylandu. Marylandská policie v pondělí zadržela jednoho lupiče a je to takový jako zajímavý. Představte si, že ten lupič šel vykrást banku, jo? Přepadnout banku. No a on šel, nejdřív teda ukradl v místním z Verimexu, který je přímo naproti té bance, malé koťátko, no a s tím koťátkem šel do banky, tam to přepadl, no a ukradl tam nějaký peníze, utekl, ale naštěstí marylandská policie ho zadržela i s tím koťátkem, takže vzal si spolu pachatele a teďka je prej budou vyšetřovat oba dva. Takhle to bylo napsané v té svodce. Takže krásce nemá, to je ložená věc, no a tady ten floutek za svoje činy bude teďka pikat. Tak jenom abyste věděli, taková zajímavost z Marylandu. Ode mne z Maxima muziky určitě něco, co by vás mělo povzbudit, takže Šabuzí, Cyril, Činasky a Lady Gaga už za chviličku. Tak pohodovej čtvrtek a hlavně, ať na žádného lupiče nebo podobného blázna nenarazíte. To vám přeje vaše Evropa 2.
1: Léto na Maximum s Evropou 2. Užij si s Evropou 2 léto na maximum. A aby bylo ještě bombastičtější, rozdáváme na Evropě 2 každý den 10 celodenních vstupenek do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách, a to včetně vstupu do wellness. Naskákej s celou partou do 16 bazénů a 40 atrakcí a užij si moře zábavy v Aqualandu Moravia. 10 vstupenek denně rozdáváme celý týden mezi 9 a 11 na Evropě 2. Evropa 2. 88.

0: kino, doufám, že máte rádi kino, protože dneska je čtvrtek a do kin přicházejí premiéry a ani o prázdninách si myslím, že není potřeba vynechávat tohleto velký plátno, ze kterého máte požitek rozhodně větší, než když koukáte doma na televizi. Takže do Bijáku Evropa 2 zve tady na to.
1: Evropa 2. Novinky v kinech.
2: Filmová plátna kin v těchto dnech oživí hudební snímek Sia Nostalgic for the Present. Australská zpěvačka se v něm vrací ke svému stejnojmennému turné z roku 2016. Tehdy odehrála 23 koncertů v Severní Americe. Netradiční podobu koncertní show Sia poprvé představila už na jaře téhož roku na slavném festivalu Coachella. Sama zůstávala většinou v pozadí a její písně na pódiu stvárňovali tanečníci a herci. Mezi nimi nemohla chybět Maddie Ziegler, která se objevila ve videoklipech k hitům Chandelier a Elastic Heart. Sia Nostalgic for the Present není klasickým záznamem koncertu. Snímek je představován jako samostatné audiovizuální dílo, v němž se propojují hudba, tanec a divadlo. 10 let po turné ho můžete vidět v zremástrované podobě v našich kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Je tady poledne, čtvrtek, léto, prázdniny Evropa 2 a Káťa Říhová má čerstvé zprávy, jdeme na ně.
2: Hezké poledne, do vězení by se mohlo chodit už od 13 let. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc má v plánu prosadit snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u dětí ze současných 15 rovnou na 13 let. Podle jeho návrhu by však nešlo o plošné snížení věkové hranice, týkalo by se jen nejzávažnějších zločinů a násilných trestných činů. Řada politiků a třeba i dětský ombudsman jsou ale proti. Evropská komise schválila převzetí americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery konkurenčním konglomerátem Paramount Skydance v hodnotě 110 miliard dolarů. Komise dospěla k závěru, že spojení firem nevyvolává zásadní obavy na trzích filmové produkce ani audiovizuálního obsahu. Zůstává na nich totiž podle jejího mínění dostatek konkurentů. Teď se vydáme za Zuzkou.
3: Po několika měsíční přestávce mohou lidé opět chodit po lávce nad výběhem vlků v návštěvnickém centru Šumavského národního parku v Srní na Klatovsku. Téměř čtvrt kilometru dlouhá dřevěná lávka, která se místy zvedá do výšky kolem 4 metrů nad zemí, sloužila 10 let. Za tu dobu po ní přešel více než milion lidí. Kvůli havarijnímu stavu nosných konstrukcí park loni zavřel a letos ji téměř celou opravil. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Spojené státy dokončily další vlnu vzdušných úderů na Irán. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Útok začal ve středu v noci a trval 5 hodin. Podle Teheránu zemřeli 2 lidé. Íránské ozbrojené síly už v odvetě zaútočily na Kuvajt, který hostí několik amerických vojenských základen.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Se zdržením počítejte na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu za sjezdem z D1. Dnes tam pracují silničáři a provoz řídí semafory.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Převládá proměnlivá oblačnost, na nebi tak může být jak polojasno, tak občas až zataženo, místy se přidají i přehánky. Teploty dnes jen mezi 18 a 22 stupni, na jihu Moravy ale teploměry ukáží až 25 stupňů. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejnar.
0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.
1: Co si pustíme popolední, tak Palais Royal, ale teď velká pecka. Letní záležitost Kygo, Khalid, Griffin. Hezký čtvrtek s Evropou 2.
0: Evropa 2.

čtvrteční odpolední Evropa 2, Palais Royal. Teď Eva Farná a Mirai, taky Lost Frequencies už za chviličku. Hezký čtvrtek.

0: Posloucháte dnešní čtvrteční odpolední Evropu 2, 23. červenec, máme 19 minut popolední. Pokud obědováte, přeju dobrou chuť. Mám tady jednu pozvánku na dnešní večer. Ani o prázdninách nepřijdete o nejprestižnější českou hitparádu, která se jmenuje Evropa 2 Music Chart. A dnes, jelikož je čtvrtek, mezi 18. a 20. hodinou, společně si můžeme střihnout premiéru. Premiéra dnes, repríza v neděli ve stejném čase. No a když nahlédneme do toho žebříčku, který proběhl minulý týden, tak na prvním místě byl David River, na druhém místě Annika Eris, třetí Madonna a Sabrina Carpenter. Mimochodem, Madonna a Sabrina Carpenter už byla 7 týdnů, ta po 7 týdnech odchází z naší hitparády. Takže někdo se tam vecpe do ty první trojky. No ale zůstane to tak na svých místech, anebo se nám to promění, někdo spadne, kdo bude propadákem týdne a kdo šplhá týdne. Vy jste o tom rozhodli svým hlasováním přes naše stránky Evropa2.cz a jak to dopadlo pro tento týden, to už si řekneme mezi 18. a 20. hodinou. Těším se na vás. Evropa 2 Music Chart je připravena na dnešní podvečer. Tak držte krok i v podvečer s vaší letní Evropou 2.
1: Letní vibe Evropy 2. Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, veď? Jo.
1: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
2: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo, tohle?
4: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
7: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
8: Prosecco přesně v italském stylu.
9: To je Mionetto.
8: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
9: Mionetto.
8: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
9: Mionetto.
8: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
9: Mionetto. Víc než jen prosecco.
10: Letní novinkou pro tento týden jsou sýr slanina Twister nebo sýr slanina Zingr.
11: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zingr pouze za 89 korun.
10: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
11: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zingr jen za 89 korun.
10: Více informací v restauracích KFC.
12: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
13: Falcon uvádí.
14: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
13: Spider-Man z Brusu Nový den. V kinech již od 29. července.
15: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
16: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Fairy Tale, Matěj Smutný, to je interpret, který vás bavil do této chvíle a vy rozhodně smutní nebuďte, protože my máme pro vás něco, co vám dává po celé léto pouze Evropa 2. Od zítřka, tedy od pátku až do neděle, opět vám přinášíme jako po celé léto i tento týden soutěž ve spolupráci s čerpacími stanicemi MOL. Poslouchejte Evropu 2 zítra v pátek ráno a také o víkendech. Jakmile uslyšíte signál od moderátora, volejte do studia a zapojte se do hry. Stačí se dovolat a můžete vyhrát kávu na celý rok zdarma a k tomu nabitou palivovou kartu v hodnotě 2000 korun. Ideální kombinace na prázdninové cesty. A když už budete na cestě, udělejte si pauzu na Molce ve Fresh Cornu. Si můžete dát XXL hot dog s parmazánem nebo čerstvý středomorský sandwich se sušenou šunkou. Protože léto je moc krátké na obyčejné svačiny. Navíc v aplikaci Mol Move vždy najdete slevy na Fresh Corner, občerstvení nebo prémiová paliva. Tak nezapomeňte si aplikaci stáhnout a vždy se před zastávkou na Molce podívat, jaké výhody můžete využít. Mol, oblíbená zastávka na cestách. Damiano David, Ben Cristoao a Sarah James, anebo Jubel. Už za chviličku na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Dermot Kennedy. Dermot Kennedy. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
9: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
8: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
10: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
11: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
12: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
13: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.

0: Posloucháte Evropu 2, čtvrtek, lehce před 13. hodinou, kdy si dáme čerstvé zprávy ve 13 hodin a teď už Jindra, nazdar Jindro.
1: Ahoj.
0: My jsme se bavili teďka o dovolený, ty už ji máš za sebou nebo ji máš před sebou nebo jak to máš?
1: Prosím vůbec? Tě, no, z části za sebou a i právě i dnešní blesk mimo jiné, jo, a ty jsi na to dobře velmi reagoval.
0: Ano.
1: Já teda nevím, jestli to nezatočím někam jinam, kam jsi chtěl, než kam jsi chtěl ty, jo.
0: No.
1: Jenomže dnešní blesku na té titulce, víš, je prostě o Chorvatsku, takový malinký ten. Teaser o kožní infekci z plašcích, jako ano, z plašky,
0: ano.
1: A drahotě v Chorvatsku.
0: Ano.
1: Tak jsem se to otevřel, mi to zajímalo, jo. Mm-hmm. To jsem tam byl se právě podívat. Z plašky jsem nepotkal.
0: Aha.
1: Ale samozřejmě drahota, no taky.
0: Z plašky
1: no, počkej, jsem ale jednou to se mi stalo už před lety. To je kamaráde, to je strašlivá. A je fakt, že jsem si řekl, že od té doby už na mě jako nikdy nepojedu.
0: Hele, a ještě jenom
1: no.
0: Teď mě napadlo, jak se, ty říkal, že jsi to otevřel a že jsi z plašky nepotkal.
1: Z plašky se nepotkal.
0: Ani na první stránce, když tam je o politice.
1: Ne, jo, tam nějaký z plašek tam byl, tady bylo něco, že tam prejde, no to je jedno. Hele, no. Ale pozor, jo, normálně plavu takhle a to bylo pod Makarskou, jo, teda až, takže níže.
0: Jak to je dlouho?
1: No, tak 7-8 let.
0: Ano.
1: A od té doby jsem si fakt jsem si řekl, a sem už vám nikdy nejedu.
0: Takže hele, plaveš?
1: Plavu a teď jsem se i nějak jako potopil a tohleto a plavu dál a najednou si říkám, hele, tady je takových šišek, člověče, to byly ty šišky víc těch borovicí. Že?
0: Ano.
1: No jo, ale já jsem si pak všimnul, že to nejsou šišky. To byly ovna.
0: Ježiš.
1: Představ si. A to bylo třeba 10 na 10 metrů.
0: No vidíš.
1: Takže to. Nějaká tam jachta prostě, že jo. A teď...
0: Hele, a nekoupil jsi ten zájezd ve slevě hodně?
1: I se slevou.
0: A nebo ti ho neprodával někdo, kdo se chtěl pomstit.
1: Ale to bylo, já z toho mám trauma do dneška.
0: Tak je to, no.
1: Že z toho nebylo úniku prakticky.
0: Na poslední chvíli, Jindro, viď?
1: Teď ti nebudu říkat, kde všude jsem to měl.
0: Se slevou.
1: No. Takže no tak, bacha.
0: Každopádně přejeme, aby nic podobného vás nepotkalo, abyste si to volno a ten odpočinek, který potřebujeme všichni, protože potřebujeme dobíjet baterky,
1: ano.
0: Užili úplně v pohodě.
1: Úplně jsem si tam vás představil teďko, jak tam jste.
0: Hele, já jsem si tě představil taky a radši už dál nechci. Tak zítra v pátek, ahoj.
2: Tvoje léto na maximum s Evropou 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz. Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz. Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
3: A můžu ještě něco říct?
4: No povídej.
3: To nejlepší rádio na světě.
4: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkujeme.
2: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
5: Každá princezna čeká na prince.
6: Pokáč, Lollipops, Milan Peroutka, Sabina Laurinová a spousty dalších. Ti všichni vás zvou na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Karlova Koruna. Zažijte pohádkovou sobotu 25. července. Vstupenky koupíte na denprincezen.cz. Když v Královské Spíši dojdou zásoby, je tady košík CZ a s ním spousta dobrot pro princezny a prince. Naklikejte, na co máte chuť a my vám to dovezeme. Košík.cz.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: Tam se občas není čemu zasmát.
2: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
7: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
2: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
8: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
2: Každé úterý a neděli neděli v 8 večer na Evropě 2. Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna. A na Evropa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa. I návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na tři otázky. Soutěž najdeš na Evropa2.cz. Relax na Hotel Frimburg.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: A tak je čas na zprávy. Odbyla jedna hodina. Pojďme na aktuální zpravodajství s Káťou na Evropě 2.
2: Pěkné odpoledne. Kriminalita v Česku v prvním pololetí letošního roku mírně vzrostla. Policie začala vyšetřovat zhruba 89 tisíc trestných činů. Loni to bylo o 700 méně. Pokračoval nárůst mravnostní kriminality. Mírně přibylo i násilných trestných činů. 54 dávek protijedu potřeboval k záchraně svého života muž, kterého v Kalifornii dvakrát uštkl chřestýš. Jedno kousnutí zasáhlo žílu a jed tak rychle pronikl přímo do krevního oběhu. Když po podání 36 dávek protijedu došly v nemocnici zásoby, musel být pacient letecky převezen na jinou kliniku. Tam dostal dalších 18 ampulí, než se dostal z nejhoršího. Teď už má slovo Zuzka.
3: Obyvatelům sídliště Louky v Uherském Hradišti Jarošově začne sloužit nové sportovní hřiště s umělým trávníkem. Hrát na něm bude možné fotbal a streetball. Stavba za 4 miliony 600 tisíc korun začne v srpnu. Hotová by měla být do konce září. Dosavadní asfaltové hřiště na sídlišti se následně změní na parkoviště. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Zpěvák Harry Styles má zdravotní problémy. Měsíc po kolapsu na Wembley musel anglický zpěvák na poslední chvíli zrušit také koncert v Brazílii. Opět šlo prý o náhlý zdravotní problém.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Komplikace hlásí D1 na kilometru 324 ve směru do Brna. Probíhají tam práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřen. Na D5 se pak nepřehlédněte odstavené auto na výjezdu z Prahy směrem do Plzně na 7. kilometru.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes převládá proměnlivá oblačnost, na nebi tak může být jak polojasno, tak občas až zataženo, místy se přidávají přehánky. Teploty dnes jen mezi 18 a 22 stupni, na jihu Moravy ale teploměry ukáží až 25. Tolik zprávy, na Evropě 2 si teď užijte Jindru Ekla.
1: Tak máme po zprávách, s Pájou jsme nakousli trošku cestování, k němu se samozřejmě zcela jistě vrátím za chvíli a ještě toho bude mnoho víc, tak držte vlnu, pojďme na to.

můžeme dít i to, co ani nečeká.

0: znáte na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
1: Kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
2: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
3: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Ty jsi to uvedl, dobře.
2: Přečíst to podle mě dokážu.
4: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
5: Počasí, budete se divit, ale došel k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
6: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
4: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
7: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
0: Evropa 2, kde to stojí?
8: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
7: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
0: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
10: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
11: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
13: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Rio Mare při koupi od dvou kusů za 54,90 za kus a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.
15: Falcon uvádí.
16: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
15: Spider-Man z Brusu nový den. V kinech již od 29. července.
17: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
0: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Ještě se vrátíme tedy k tomu cestování. Jak už jsem avizoval, jsme s Pájou Cejnerem to nějak nakousli, protože téma dnešního Blesku nebo na přední straně se tedy řeší Chorvatsko. Samozřejmě se řeší takový ty trošku stíny tam, to znamená, je tam pojmenovaná jako jakási drahota, splašky mimo jiné a nějaká ta infekce kožní, která se vyskytovala kolem Splitu. No, je to prostě tak, jak to je. Na druhou stranu, když se zase podíváte na to jako blíže, oni ty nadpisy vždycky článků můžou vypadat dost jako dramaticky, ale když se potom podíváte na ten třeba rozsah a podobně, tak to nemusí být vždycky tak veliký. Říkám nemusí, protože může zároveň. Jo, já jsem právě vyprávěl Pájovi tu svoji story, kdy jsem se ocitl mezi takovou zónou, tak 10 na 10 metrů, myslel jsem si, že to jsou ty šišky z těch borovic, že no, bylo to horší. Může se prostě stát, může se stát. Ale ono všude samozřejmě je něco. Teď jsem koukal zase úplně z druhé prakticky strany světa. Tam zase řeší něco jiného a je to konkrétně v Indii. Tam turismus je pochopitelně obrovský. Ať už tedy třeba v rámci nějaký jógy a podobně, spirituality, takový Rishikesh a tak dále. A nebo samozřejmě lidi, kteří se chtějí podívat na něco netradičního, někam ke Gange, řece, že jo, Varanasi, že tam pálejí samozřejmě ty mrtví na břehu a tak dále. A to by se taky dalo dát do toho šuplíku spiritualita a podobně. Nicméně, co je tam velmi jako kontroverzní teďkon, tak je vlastně to, že vy si můžete zaplatit třeba 4 frajery, který mají takový speciální jakoby nosítko, vy na něm sedíte jak nějaký král a oni vás nosej. No, už to není tuk-tuk. Je to prostě lidská pracovní síla, stoprocentní. Koukal jsem právě, že třeba některý lidi se nechají nosit takhle na Mount Girnar, což je takový vrcholek posvátný, 10 000 kroků nahoru. A teď prostě vidíte, jak frajera 120-kilovýho nesou prostě 4 kluci hubený, jako, který se pod tím lámou, pod těma nosítkama. Tak to opravdu jako nějak trošku rozfouklo takovou mezinárodní kontroverzi, jestli tohle vlastně ještě v pořádku v rámci i nějakých jako lidských práv a tak dále. A místní řekli, že to je super prej pro místní zaměstnanost. Jo, že prostě mají aspoň lidi práci. No, to je pravda.
1: Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Evropa 2, 88.

0: Hezký den, posloucháte Evropu 2. V rámci probíhající letní sezóny, byť to tak venku nevypadá, tak tu máme jedno takové varování. Ono mnohdy, znáte to, když se řekne, nedělejme toto, tak o to víc lidí to bude dělat, jo. Takže teď jako je otázka, jestli tím pádem, tímhletím tématem přispějeme k řešení, anebo naopak podpoříme ten problém. Každopádně, je to takový nešvar na jezeru Most. Představte si, koukal jsem na iDnes, kde tedy sdíleli to, že zkrátka nápis Most na jezeře Most, je to takový dřevěný nápis, takový samozřejmě nápis udělaný na ideálně nějakou jakože fotografii, tak ho lidé prý huntují dle toho nadpisu na iDnesu, jo. Prostě oni plavou v tom jezeře, jsou tam a lezou na ty písmena, skákají z něj dolů a tak dále, že? Problém. Dokonce už snad v roce 2024, jo, se stalo to, že i ty písmena už je kopej potopily. Jenom 4 písmena a prostě už je potopily a teď tam jsou znovu a znovu je tenhle ten problém. Teď je ještě otázka. Nebylo by třeba jakoby na snadě vymyslet případně možnost, jak prostě ten nápis udělat opravdu, aby byl jako odolný, aby prostě byl ukotven hezky tedy dolů, já nevím, kolik je tam teda metrů, jo, v jezeře Most. Jestli je tam hodně metrů, tak chápu, že ne. Prostě ale nějak to jako uspůsobit, aby, dejme tomu, se furt nemuseli ty lidi jako odhánět, ba naopak jim tam třeba udělat, já nevím, nějaký skokánek z toho, třeba z písmena O. Ne? Pak ne, pak tím pádem lepší to rovnou zrušit, protože tam ty lidi samozřejmě lézt budou, že? Nebo máte ještě nějaký třetí řešení další? Hezký léto přejem.
1: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Já mám pocit, že jsem byla taková neobratná.
3: Snímek Mistryně pojednává o mezilidských vztazích a podle režiséra Bohdana Karáška je to povídací film. Natáčel ho v Liberci a v Jablonci nad Nisou. Hlavních rolí se ujali Marie Švestková a Jiří Havelka. Ve filmu se objeví také Tatiana Medvecká. Lékařku Moniku poznáváme v momentě, kdy má na dosah prakticky vše, co si vysnila. Dopisuje disertační práci na téma, jímž doslova žije, a za 4 měsíce má porodit dítě, o které se roky marně snažila.
4: Já tě miluju. Mám pocit, že jsem ti to strašně dlouho neřekl.
3: Manžel jí miluje, od okolí slyší, že jen kvete, jenže ona to uvnitř cítí překvapivě jinak.
2: Jo, taky se v sobotu asi uvidím s Petrem.
4: A Petr, on bude tady?
3: Když jí osud zavane do cesty bývalého partnera a životní lásku Petra, všechny ty hluboko uložené pochyby a nejistoty musí najednou ven. Stačí, aby se s Petrem prošli, promokli a uschli.
2: Kdyby to tehdy s Petrem vyšlo? Tisíckrát omletá otázka.
3: Film Mistryně je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 2 hodiny, 2 minuty k tomu. Pojďme na aktuální zprávy s Káťou.
2: Pěkné odpoledne, do Česka se o víkendu vrátí tropy. Už v neděli však dorazí studená fronta, která přinese další ochlazení. To ale zřejmě nebude mít dlouhého trvání a v příštím týdnu se může vrátit velmi teplé počasí, případně i další vlna veder. Pokročilé modely umělé inteligence společnosti OpenAI sami od sebe pronikly do systému konkurenční firmy. Podle firmy se incident odehrál při testování a je vůbec prvním svého druhu. Mezi experty kvůli tomu opět rostou obavy z kybernetických schopností výkonnějších modelů umělé inteligence. Objevují se pochybnosti, zda jsou ještě bezpečné. A teď už má slovo Zuzka.
3: Město Hradec Králové převede areál kempu Stříbrný rybník do majetku společnosti Městské lesy Hradec Králové. Městským lesům, které kemp od roku 2020 provozují, by to mělo přinést jednodušší správu kempu a rychlejší investice do jeho rozvoje. Hodnota převáděných pozemků a budov kempu je přibližně 200 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Rodný dům někdejšího nacistického vůdce Adolfa Hitlera v hornorakouském městě Braunau am Inn se oficiálně stal novou policejní stanicí. Po necelých 3 letech tak skončila přestavba, jejíž cílem bylo zabránit, aby se dům stal poutním místem neonacistů.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Komplikace hlásí D1 na kilometru 324 ve směru do Brna. Probíhají tam práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřen. Na D5 se pak nepřehlédněte odstavené auto na výjezdu z Prahy směrem do Plzně na 7. kilometru.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes převládá proměnlivá oblačnost, na nebi tak může být jak polojasno, tak občas až zataženo, místy se přidávají přehánky. Teploty dnes jen mezi 18 a 22 stupni, na jihu Moravy ale teploměry ukáží až 25. Tolik zprávy, na Evropě 2 si teď užijte Jindru Ekla.
4: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online.
1: A tak máme po zprávách, víme už vše, zejména i o počasí, že se možná vrátí velká vlna veder. Za chvíli se podíváme ještě na moderní technologie a taky na to, jestli se chceme všichni pořádně zadlužit. Tak si držte klobouky. Jsme Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Já jsem sliboval, že se podíváme trošku do technologií, konkrétně na sociální sítě. Kolik takhle máte vy? Třeba svůj screen time. Já jsem koukal teď na nějakou takovou anketu, která pochopitelně může být ovlivněna tím, že se prostě ptáte nějakých mladých lidí na ulici a může vám z toho vypadnout cokoliv, že? Můžete klidně vybrat jenom ty nejextrémnější třeba odpovědi, jasně, ale byla to anketa ohledně toho, co říkají mladí na to, jak zakázali, nebo jak budou zakázány tedy mobily ve školách a tak dále. Tak samozřejmě tam to byla velká kritika ze strany mladých lidí. Zároveň se jich ptali, kolik mají screen time, to bylo jako hustý, bylo nějak jako 5-6 hodin třeba, jo. To už je normálně prostě šik tak, prakticky, skoro. Nicméně, je to jako paradox, protože v rámci toho, jak to dneska vlastně vypadá na sociálních sítích, tak jsou naopak i ty trendy jako být offline, nebo třeba nepostovat nic. A to je velmi zajímavý trend, který spíš jako svědčí ne o tom, že by lidi byli nějak jako vědomí ohledně přístupu k sociálním sítím, ale myslím si, že spíš jako líní. Jsme víc a víc líní, protože vypadá to tak, že většina profilů přestává publikovat a stává se vlastně z nich jen pasivní divák. No, což samozřejmě asi evidentně bude dobrá zpráva pro tedy všechny jako tvůrce, profesionální tvůrce, jo, protože je tu velká většina lidí, který prostě chtějí po té menšině, aby je bavila, aby nějakým způsobem publikovala a prostě byli jsme jako takový pasivní diváci víceméně. No. Tak to jsou taky jako dvě v jednom informace, které jsou velmi zajímavé, ať už teda z toho důvodu, že byste chtěli jako konzumovat víc a dál, anebo naopak byste třeba chtěli i tvořit. Byť se zdá trh už jako značně přeexponovaný, tak tam evidentně nějaká příležitost vždycky ještě jako bude.
1: Tuhle sobotu začíná taneční mejdan na Evropě 2 už v 9 večer. Rockstar Warm Up Dance Extravaganza.
2: Poznám emoji i demoji, já jsem DJ Rockstar a tohle Evropa 2.
1: Každou poslední sobotu v měsíci. Rockstar. Warm Up Dance Extravaganza. Na Evropě 2 od 9 večer. Užij si s Evropou 2 léto na maximum. A aby bylo ještě bombastičtější, rozdáváme na Evropě 2 každý den 10 celodenních vstupenek do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách, a to včetně vstupu do wellness. Naskákej s celou partou do 16 bazénů a 40 atrakcí a užij si moře zábavy v Aqualandu Moravia. 10 vstupenek denně rozdáváme celý týden mezi 9 a 11 na Evropě 2.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
7: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
8: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Tak teď bude takový téma ošemetný. Už jsem to avizoval na začátku hodiny, že vlastně nás teď bude čekat, nebo ne nás už, jo, nás kolektivně čekalo to, že jsme třeba šli nebo nešli nějak jako volbám, třeba dejme tomu, to bylo jediný rozhodování. Teď už to samozřejmě bude nějakom jiným, ale je to teda otázka na stole, zda se jako hodně zadlužit nebo ne. Samozřejmě ty věci, které se v posledních týdnech, měsících děly v rámci tedy hradu versus tedy vláda, tak jasně, určitě budou samozřejmě dva, možná i tři tábory, jo, jeden bude ten neutrální, který jakoby už nad tím úplně mávnul rukou, a pak budou ty fanouškovský tábory z obou stran. Možná někdo bude umět říct objektivně, ne subjektivně, jako kde třeba vždycky se ty pravdy trošku můžou nacházet. Nicméně teď tedy byl vetován zákon prezidentem republiky, který tedy měl zvýšit tedy deficit v rámci tedy jako rozpočtu docela o dost. No a na ČT24 vyšla ta informace, že poslanecká sněmovna prezidentské veto přehlasuje, uvedla ministryně financí Alena Schillerová. Bez toho by podle ní deficit příští rok nesměl být nad 150 miliard. Už letos bude mimochodem 310 miliard, jo. A teď opravdu je ta otázka, jako ze vším je to, že vlastně s těma půjčkama, kdyby jsme jako šli úplně do nějakého toho hlubokého kořenu té věci, tak vlastně ani budete mít jako velký problém, jo, zjistit, kdo komu dluží, přesně, jo, když potom půjdete jakoby vejš nebo hlouběji, tak fakt jako zjistíte, že ty věřitelé v rámci těch jako nejvyšších míst, že to je skutečně jako dost těžce dohledatelný, že vlastně celý svět je ve velkým dluhu, ale jasně, pakliže bude fungovat dále ten ekonomický systém, který jakoby funguje, tak bude potřeba, aby někdo ten dluh samozřejmě splatil, že? A tam se možná tedy otevírá ta veliká, a to už ani není diskuze, to je prostě, to je válka názorová, jo, kdy jedni říkají, hele, jako super, super, dejte nám, přidejte, ale samozřejmě jasně, je to krátkozraký, protože už vlastně se neřeší to, co bude posléze. Ale viděl jsem i jakoby, nebo tak jsem jako na cítě takový feeling z lidí, že vlastně mnoho lidí vidí tu dnešní realitu, říká si, jo, tady ta bublina musí nějakým způsobem splasknout, minimálně v rámci ekonomiky, a tak prostě teďkon budeme prostě se zadlužovat. Je to úplně jedno, protože stejně už, kdo ví, co bude, že? A to je jako taky legitimní úhel pohledu, že? A teď, co si z toho vybrat? Do jakého táboru se postavit? Jste tábor A nebo B?
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2, Ondra Vodný už je tady, aby mě samozřejmě vystřídal.
1: Dobré odpoledne.
0: Ahoj.
1: Nazdar.
0: Ondra dneska přišel oblečen v taký košili a úplně jsem si říkal, že to prostě padá přesně do takového toho stylu, jak se tomu říká na sockách, ne? Třeba hashtagy old money style a podobně. Teď to prejde, kámo, teď jsem fakt jako čet, že ženský jdou jakoby na to, když seš oblečenej jakoby takovým tom jako klasickým stylu víc. Víš, že už, už nejdou pro jaký ty skejťácký věci, nebo mikiny a podobně, musíš být jako prostě, víš? Jako...
1: Já myslím, že musíš mít hlavně hodně peněz. Tam potom vlastně jedno, co si oblíkneš.
0: Úplně.
1: Musíš to dobře dávat najevo samozřejmě, jo. Nějakým drahým autem.
0: Jasně, ale pozor, a teď je to taky zajímavý, že vlastně mnohdy takový ty úplně bohatý frajeři, jako extra, tak ty právě chodí velmi právě tady v tom stylu. Už taky tomu jako obyčejným, jo? Že mají prostě doma 20 bílých triček.
1: Jo?
0: Víš, a tak...
1: Chápu. No, takže... Jo, evokuje mi to jeden spíše dětský film, ve kterém si ráno... Včela vybírá oblečení a říká černožlutá a žlutočerná dneska změna, víš. Takže jo, ne vždycky je všechno jednobarevný.
0: To je pravda, vidíš to, takže peníze, potřeba prostě mít.
1: Slyšel jsem příběh jednoho kamaráda, který říkal, že chtěl ohromit právě svoji čerstvou slečnu, taky koupil hodně drahý auto.
0: No, a ona neměla řidičák ani.
1: Její reakce byla, je vidět, že mě ještě dobře neznáš, protože tuhle barvu fakt nemám ráda.
0: Tohle nemám ráda, vidíš to, člověče.
1: Dlouho spolu nezůstali.
0: Ondra má samý dobrý, já si myslím, Ondro, měl bys to zapsat,
1: zapíšu, knihy. Ale takhle, říkte se láskou, hlavně tou letní láskou.
0: Jasně,
1: tekon.
0: K penězům.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: 15 hodin, k tomu na Evropě dvě zprávy a Katka Říhová.
2: Hezké odpoledne. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce zrušit promlčitelnost vražd. Argumentuje neustálým vývojem nových kriminalistických metod, které zvyšují šance na objasnění. Momentálně to musí vyšetřovatelé stihnout do 30 let. Poté se vražda promlčí a trestní stíhání už není možné. Německý soud poslal na 3,5 roku do vězení muže, který s partnerkou a dvěma dětmi žil v jednom z berlínských hotelů 16 měsíců bez placení. Na recepci hotelu se během té doby vymlouval například na to, že prochází léčbou rakoviny nebo že mu schořel obytný vůz. Rovněž předkládal různé e-maily, aby svá tvrzení podložil. Odsouzený musí zaplatit škodu přes 2,5 milionu korun. Teď už se vydáme za Zuzkou.
3: Stavba plavebního stupně Děčín by podle odhadů ředitelství vodních cest mohla začít na počátku roku 2029. Do provozu by mohl být uveden v roce 2033. Podmínkou je pokračování povolovacích procesů podle předpokládaného harmonogramu. Nyní ředitelství vodních cest finalizuje podklady pro posouzení vlivů stavby na životní prostředí. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Zákazníci restaurací, kteří jsou zvyklí platit prostřednictvím gastronomické aplikace QR-ko, se od pondělí dočkali nečekaného poplatku. Aplikace nově zavedla poplatek 3 koruny pro všechny uživatele, o kterém však dopředu nikoho neinformovala.
0: Evropa 2. Kde to stojí?
2: Silnice 3 hlásí omezení u Votic. Silničáři zcela zavřeli pravý jízdní pruh směrem na Tábor. Kolony pak čekejte v Praze v okolí Kbelské ulice a se zdržením počítejte na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu za sjezdem z dálnice D1.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Převládá proměnlivá oblačnost, na horách na severu republiky pak čekáme vydatnější dešťové srážky. Teploty se dnes pohybují jen kolem 20 stupňů, tepleji je na jižní Moravě, kde je až letních 25. V pátek čekáme už vyšší teploty až kolem 26 stupňů a k tomu polojasnou oblohu. Tolik zprávy, po nich na Evropu 2 přichází Ondra Vodný.
1: A taky The Black Eyed Peas nebo Kamrát a Silver Spoons, nechte si to ujít po 15. hodině na Evropě 2.
0: Evropa 2.

0: 19.20, posloucháte čtvrteční Evropu 2, stále v prázdninovém modu, prázdniny, které se blíží do své poloviny. A věřte nebo ne, velmi oblíbenou činností Čechů o prázdninách je jezdit po lesech a prožívat takový trošku český léto. Když budete teda vyrážet do lesa, tak pozor na velmi bujnou zvěřinu, kterou můžete potkat nejenom v restauracích, ale taky v lesech. Tatrách a na Slovensku to můžou být medvědi, to je horší varianta, ale pozor, v České republice to můžou být vlci. Ty se totiž vrátili podle ochranářů do jeseníku. Jedna smečka se pohybuje mezi Vrbnem pod Praděnem a Jeseníkem a druhá žije přímo v Národní přírodní rezervaci Praděd. Pokud jste někdy viděli vlky někde v zoologické zahradě nebo třeba na Šumavě, kde mají speciální vlčí výběh, tak byste asi nechtěli něco podobného při výletu poznat. Zatím tedy útoky na hospodářská zvířata jsou vzácné, živí se hlavně jeleny a divokými prasaty, ale až budete vyrážet do lesa, byl bych ve střehu. Už to není jenom divočák, kdo na vás může z někde spoza houští vyběhnout. Linkin Park a Krištof, to na vás vyběhne už za chvíli z našeho čtvrtečního Maxima muziky. Tak hezké odpoledne.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And this is Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Prosecco přesně v italském stylu?
9: To je Mionetto.
8: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
9: Mionetto.
8: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
9: Mionetto.
8: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
9: Mionetto. Víc než jen prosecco.
10: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
14: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
15: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
16: Prázdninová mateří douška je nadupaná soutěžemi a přináší i super dárek na celé léto. 22 spytivých tetovaček. Tohle číslo si nenechte ujít. Mateří douška právě v prodeji.
17: zpátky k muzice.

0: Tohle jsou Krištof na Evropě 2 v 15.36. Pokud se vám zdá, že nemáte úplně dost peněz na dovolenou, tak vás určitě trošku rozčílí člověk, který v květnu letošního roku se stal jedním z nejbohatších Čechů, který ho vlastně nikdo nezná. V Eurojackpotu vyhrál 2,9 miliardy a už má peníze na úště. Státu odvedl teda skoro 437 milionů na dani, čistýho mu zůstane necelá 2,5 miliarda, ale komu by to vadilo u téhle částky? Peníze už má na účtě, takže má hezký léto. Kdybyste viděli kolem sebe někoho, kdo je hodně veselý, hodně nakupuje, tak můžete mít malý podezření, že to je on. Co byste s tím dělali? Zkuste popřemýšlet. Hodně peněz to je. Elton John a Dua Lipa na to přemýšlení, to pošlu za chvíli Evropa 2.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou sýr slanina Twister nebo sýr slanina Zinger.
4: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
8: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
9: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
11: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
12: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Peugeot 2008 i Peugeot Rifter u Domanského skladem i hned k odběru. Domanský. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
13: Přijeďte si do Špindlerova mlýna užít báječné léto. Čekají vás výlety do krásné přírody, pěšky či na kole, adrenalinové zážitky nebo zábavné aktivity pro děti. Letní pohodovou atmosféru horského městečka doplní koncerty Špindl Unplugged každou sobotu v podvečer. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na městošpindlerovmlin.cz.
14: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: Z 51 posloucháte čtvrteční Evropu 2. Hezké odpoledne, Shawn Mendes bude znít ještě do 16. hodiny, to si nenechte ujít. No a schválně, kolikrát už na vás podvodníci zkoušeli nějaký fintičky, jak vás obrat, jo? Nová podvodná SMS-ka obletěla Česko a týká se cla z pošty. Jo? Dokonce už i Česká pošta oficiálně varuje před novou vlnou podvodných SMS, kde zpráva tvrdí, že vaše zásilka nebyla doručena kvůli neuhrazenému poplatku. Mám to v mobilu, taky mi to přišlo a člověk vůbec neví, jestli to tak je nebo není. Člověk by se z toho zbláznil ze všech těch zpráv a e-mailů. Vyžaduje drobnou platbu za clo, na zásilku ze zahraničí. Odkaz ale vede na falešnou stránku, která věrně kopíruje web České pošty. No a v cíle samozřejmě získat údaje o platební kartě a potom vám vyluxovat účet. Pokud tam ještě něco zbylo teda po dovolený, tak si na to dejte pozor, pokud ne, tak si na to pozor samozřejmě dávat nemusíte, nikdy tam nic nenajdou. Tak snad tam něco najdou. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
3: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic Lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
4: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
5: Každá princezna čeká na prince.
6: Pokáč, Lollipops, Milan Peroutka, Sabina Laurinová a spousty dalších. Ti všichni vás zvou na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Karlova Koruna. Zažijte pohádkovou sobotu 25. července. Vstupenky koupíte na denprincezen.cz. Když v Královské Spíši dojdou zásoby, je tady košík.cz a s ním spousta dobrot pro princezny a prince. Naklikejte, na co máte chuť a my vám to dovezeme. Košík.cz.
4: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači, jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
7: To nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
4: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkuji vám.
4: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pán Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních shakespeareovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
11: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF www.shakespeare.cz.
12: Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna a na Evropa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa i návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěž najdeš na Evropa2.cz. Relax na hotel Frimburg.cz.

0: Evropě 2, Kygo ho vystřídá už za chvíli.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
0: Po 16. hodině nechybí na Evropě 2 také zprávy. Katka Zdíhová je tu s nimi.
2: Pěkné odpoledne. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů svolá na poslední týden v srpnu mimořádnou schůzi sněmovny, aby přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla k novele rozpočtových zákonů. Změna rozpočtových pravidel, o kterou jde, vládě umožní například utrácet až 10% státního rozpočtu bez souhlasu parlamentu. Evropská komise schválila převzetí americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery konkurenčním konglomerátem Paramount Skydance v hodnotě 110 miliard dolarů, tedy zhruba 2,3 bilionu korun. Komise dospěla k závěru, že spojení firem nevyvolává zásadní obavy na trzích filmové produkce ani audiovizuálního obsahu. Zůstává na nich totiž podle jejího mínění dostatek konkurence. Teď má slovo Zuzka.
3: V největším krkonošském lyžařském středisku Špindlerů v Mlýn pokračuje propojení ski areálů Svatý Petr a Medvědín. Na trase nové šestisedačkové lanovky Přehradní byla dokončena první podpěra a další se staví. Pokračují práce na staničních pilířích, zakládání dalších podpěr i výstavbě horní stanice. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Brusel patří nově mezi 20 nejdražších měst světa. Pokud si chce člověk večer vyrazit za zábavou, vyplývá to z nové studie. Za posledních 10 let se ceny v belgické metropoli téměř zdvojnásobily, jak píše list The Brussels Times.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Kolony čekejte v Praze v okolí Kbelské ulice. Silnice 3 pak hlásí omezení u Votic. Silničáři zcela zavřeli pravý jízdní pruh směrem na Tábor.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Převládá proměnlivá oblačnost, na horách na severu republiky čekáme vydatnější dešťové srážky. Teploty se dnes pohybují pouze kolem 20 stupňů. Tepleji je na jižní Moravě, kde je až letních 25. Zítra čekáme už vyšší teploty. Bude až kolem 26 stupňů a k tomu polojasná obloha. Tolik zprávy, po nich má na Evropě 2 slovo opět Ondra Vodný.
5: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.
0: Po 16. hodině rada k nezaplacení, pokud budete kupovat letenky na dovolenou. Velký hack mám pro vás už za chvíli, Evropa 2.
4: Evropa 2.

0: Luis Capaldi, vždycky krásný slyšet Luise Capaldiho Fetru Evropy 2 v 16.21. K tomu přibude Thomas Robin, také Alex Warren. No a pokud přemýšlíte, kam vyrazit na dovolenou a rádi byste si pořídili letenky, tak mám pro vás pár zaručených rad, který by vám mohli přinést letenky relativně levný samozřejmě. Nejlevnější dny na nákup jsou údajně úterý a středa, ideálně mezi 5 a 7 hodinou ráno. Jo, zkuste a dejte vědět, jestli to funguje. Nejdražší měsíce pro letenky jsou samozřejmě léto, červenec, srpen a potom prosinec. Nejlevnější potom od ledna do března a od září do listopadu. Klíčové pravidlo, když hledáte letenky, je hledat takzvaně v inkognito režimu, který si zapnete na počítači s nějakým novým oknem prohlížeče. Jinak vám cena roste s každým dalším vyhledáváním, systém si vás pamatuje. Jsou taky služby, které vám budou hlídat ceny letenek, takže můžete sledovat, jestli zlevňou, zdražou, pošlou vám notifikaci, když právě zlevněj, a mají taky skvělou funkci, nevím, jestli jste zkoušeli kamkoliv, když prostě máte volno a nevíte, kam vyrazit, tak chcete někam hodně levně, tak si dáte jenom místo odletu a potom kamkoliv, no a ukážu se vám nejlevnější destinace pro dané datum. Skvělá vychytávka, podle který se může občas i vyplatit dovolenou řídit. Tak držím palce při výběru letenek, ať na vás nějaký levný ještě zbydou, ať máte co utrácet za drinky potom na místě. Evropa 2.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera s kámošem na jedno a vrátil se půl čtvrtý úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
4: Dnešní song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už podruhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata, takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Každý už tam bude.
9: Přestaň! Štěl mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
12: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
13: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
2: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.
14: I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: 16.35, posloucháte Evropu 2, no a pokud náhodou přemýšlíte, jestli cvičit nebo necvičit o prázdninách, mám pro vás novou studii, která odhalila gen, který má takzvaný molekulární přepínač stárnutí svalů. Jo? Při nedostatku pohybu je gen aktivní a brzdí opravy poškozených buněk a pohyb ten aktivitu genu snižuje, takže sval potom začne vyklízet odpad, regenerovat a efekt platí u starších dospělých den u mladých. Studie potvrzuje na buněčné úrovni, proč cvičení reálně omlazuje. Vědci už zkoumají léky, které by přepínač napodobily bez cvičení, což zní teda strašidelně. A doporučená kombinace je silový trénink plus kardio v rozumné intenzitě, ale ta představa, že byste nemuseli vůbec vyrazit do posilovny nebo cvičit a stejnak byste byli, jako kdybyste cvičili, to už nebudem dělat vůbec nic. Takže doporučuji přes léto někam vyběhnout, vyjít schody, trošku se udejchat a věřím, že se vám povede nejenom grilovat. Kenya Grace, Maela, to k tomu při čtvrtku posílám z Evropy 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Nová muzika. Atmo Music a Sebastian. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz. Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic Lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareál.cz.

0: a Paradise na Evropě 2. Věřím, že taky jste v nějakém paradajsu, ráji, i když je to práce, domov, anebo dovolená třeba, kdo ví, možná se někde k sobě tisnete pod stanem a snažíte se zahřát v tenhle velmi chladný prázdninový den. No a pokud máte pocit po 40, že vám trošku víc roste břicho, tak spozorněte, protože možná za to ani tolik nemůže to, že se moc nehejbete, nebo třeba že jste přestali na sobě makat po 30, ale možná je to proto, že na vás začíná působit speciální kmenová buňka. Studie publikovaná v časopise Science věnovala tomu, proč některým lidem po 40 roste břicho, i když stejně jedí, stejně se hýbají, tak nejsou to pomalejší kalorie, ale údajně se metabolismus mezi 20. a 60. rokem v podstatě nemění. A ten objev je, že tělo po 40 začne aktivovat speciální kmenové buňky, a který mají jediný úkol, vyrábět nové tukové buňky, hlavně na břiše. Mršky. Spouštěčem je signální dráha jedna v těle, která se ve středním věku doslova zapne a proto se tuk ukládá i lidem, který jedí naprosto stejně jako ve 30. Pomáhá na to údajně silový trénink, svaly zpomalují proces a kvalitní spánek, který řídí hormony hladu. Takže pokud se vám zdá, že vám břicho roste, zkuste zamakat, hodně spát a na to přestane. No a pokud ne, tak se dejte tedy osvím se a nebo VR domy. Ty stihnem do 17. na Evropě 2.
1: Evropa 2. Novinky v kinech.
2: Filmová plátna kin v těchto dnech oživí hudební snímek Sia Nostalgic for the Present. Australská zpěvačka se v něm vrací ke svému stejnojmennému turné z roku 2016. Tehdy odehrála 23 koncertů v Severní Americe. Netradiční podobu koncertní show Sia poprvé představila už na jaře téhož roku na slavném festivalu Coachella. Sama zůstávala většinou v pozadí a její písně na pódiu stvárňovali tanečníci a herci. Mezi nimi nemohla chybět Maddie Ziegler, která se objevila ve videoklipech k hitům Chandelier a Elastic Heart. Sia Nostalgic for the Present není klasickým záznamem koncertu. Snímek je představován jako samostatné audiovizuální dílo, v němž se propojují hudba, tanec a divadlo. 10 let po turné ho můžete vidět v zremástrované podobě v našich kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz. Welcome to Saint-Tropez.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: 17 hodin, 1,5 minuty k tomu na Evropě 2 čas na zprávy s Katkou Říhovou.
2: Pěkné odpoledne, o víkendu se v Česku vyjasní a bude až 29 stupňů. V neděli se ale už bude zase postupně zatahovat a zaprší, místy mohou být i bouřky. Už v příštím týdnu se nicméně může vrátit velmi teplé počasí, případně i další vlna veder. Hranice trestní odpovědnosti dětí by se mohla snížit na 13 let. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc plánuje prosadit tuto změnu ze současných 15 let, avšak pouze pro nejzávažnější a násilné trestné činy. Návrh naráží na odpor řady politiků i dětského ombudsmana. Teď už se vydáme za Zuzkou.
3: Po několika měsíčním přestávce mohou lidé opět chodit po lávce nad výběhem vlků v návštěvnickém centru Šumavského národního parku v Srní na Klatovsku. Téměř čtvrt kilometru dlouhá dřevěná lávka, která se místy zvedá do výšky kolem 4 metrů nad zemí, sloužila 10 let. Za tu dobu po ní přešel více než milion lidí. Kvůli havarijnímu stavu nosných konstrukcí park loni zavřel a letos ji téměř celou opravil. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Tokijská městská správa povzbuzuje japonské muže, aby v práci kvůli vysokým teplotám nosili častěji šortky. Reakce jsou smíšené, některé ženy pohled na holé mužské nohy obtěžuje. Zároveň se cítí diskriminovány, protože se předpokládá, že oni budou do kanceláře i nadále nosit punčochy. Informuje o tom zpravodajský server BBC.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Se zdržením počítejte na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu za sjezdem z D1. Pracují tam silničáři a provoz je řízen semafory. Silnice 3 pak hlásí omezení u Votic. Silničáři zcela zavřeli pravý jízdní pruh směrem na Tábor.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes převládá proměnlivá oblačnost a teploty jsou většinou jen kolem 20 stupňů. Zítra už se oteplí, naměříme až letních 26. K tomu převládne polojasná obloha. Jen na severu a severovýchodě se dopoledne připravte ještě na velkou oblačnost. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Ondra Vodný.
1: Twenty One Pilots, tak Ray Dalton, Oliver Tree a nebo One Republic. Výběr našeho maxima muziky po 17. na Evropě 2.
0: Evropa 2.

0: 17.19, posloucháte Evropu 2, no a pokud jste museli reklamovat cokoliv, nechali jste si opravit výrobek anebo vrátit peníze, tak nově od 31. července letošního roku se to trošku mění. Pokud si totiž necháte zboží spravit místo výměny, začne se počítat nová dvouletá záruka od data opravy. V praxi tedy záruka roste až na 3 roky, což je vychytávka krásná. Navíc už od 19. června platí nové pravidlo, že každý e-shop musí mít viditelné tlačítko pro odstoupení od smlouvy, když byste něco chtěli vracet. Dřív bylo běžný, že jste to dlouho hledali na stránkách, ten formulář byl skrytej, anebo jste museli obchodníkovi napsat mail, teď to musí být na jedno kliknutí. Od září navíc přijde ještě jedna povinnost, a to, že obchodníci budou muset informovat o životnosti zboží a dostupnosti náhradních dílů a potom bude celkem riziko něco prodávat. Ale pro každého z nás skvělá zpráva, tak na to myslete, že jakmile si necháte něco opravit, záruka se počítá od znova. Two Colors a Imagine Dragons přidávám bez záruky. Za chvíli Evropa 2.
1: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
2: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
1: Vím. Pája.
2: Zkuste doplnit.
1: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
2: Ale C je správně.
1: A co nám Cejny nabídneš?
2: Mně nejde z pusy dát slovo.
1: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
2: Ano.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
8: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
9: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.
11: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: 17.30, posloucháte Evropu 2, je to přesně rok a den od smrti Ozzy Osbourna, takhle to letí ten čas. 22. července 2025 ve věku 76 let odešla tahle legenda Ozzy. No a Birmingham včera, 22. července, poprvé oficiálně vyhlásil takzvaný Ozzy Day, tedy celoměstský svátek jeho hudby. Ten program byl zdarma po celý den, bylo tam dechovka Boston, která zhrál Black Sabbath na New Street Station, na náměstí Bullring, na Black Sabbath Bench a symfonický orchestr města Birmingham dal polední koncert složený z Ozzyho hitů. V muzeu se tam otevřela rozšířená výstava Ozzy Osbourne a spoustu dalších novinek, jako například limitka parfému Ozzyho oblíbená vůně, kterou nosil 30 let Prince of Darkness. Navíc fanoušci si mohli udělat Polaroid s bíkem Ozzym, který má stylizaci podle Ozzyho spody a prostě spoustu věcí, které pokud jste měli Ozzy Osbourna rádi, by člověk rád zažil. Takže myslete na to, 22. července příští rok byste to neměli propásnout. Offenbach, taky Charlotte Gott pokračují za chvíli na Evropě 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
3: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
2: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
4: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
5: Hyundai Domanský slaví 20 let. Dárek ale dostanete vy. Celkem 20 000 navíc na tažné zimní pneu a další příslušenství. Pořiďte si v Česku vyráběné SUV Hyundai Tucson nebo luxusní Santa Fe a získejte parádní bonus. A navíc Hyundai Domanský získali jako jediný dealer Hyundai v České republice prestižní ocenění Global Top 100 Dealer of the Year a patří mezi nejlepší dealerství Hyundai na světě. Hyundai Domanský, 20 let důvěry, 20 000 pro vás.

Charlotte Gott, 17.43 na Evropě 2, k tomu Linkin Park, Selena Gomez za krátkou chvíli, ještě do 18. hodiny, pak hit paráda a Evropa 2 Music Chart, která nechybí ani o prázdninách. A pokud byste chtěli být trendy a zkusit sport, který je teď oficiálně nejrychleji rostoucí sport,

0: si to dohledejte, má to krásný zvuk, skoro jako tenis, akorát trošku drsnější a je to populární, viděl jsem, jak se s tím fotí influencerky na sociální sítě a říkal jsem si, že by bylo často zkusit, takže se pokud rádi zkoušíte nové věci, berte to jako takovou malou inspiraci a kdybyste chtěli inspiraci, na co vyrazit do kina, tu pro vás mám taky. Tady v 18 hodin paráda, teď pohled do kina, Evropa 2.
1: Evropa 2. Novinky v kinech.
2: Já mám pocit, že jsem byla taková neobratná.
3: Snímek Mistryně pojednává o mezilidských vztazích a podle režiséra Bohdana Karáška je to povídací film. Natáčel ho v Liberci a v Jablonci nad Nisou. Hlavních rolí se ujali Marie Švestková a Jiří Havelka. Ve filmu se objeví také Tatiana Medvecká. Lékařku Moniku poznáváme v momentě, kdy má na dosah prakticky vše, co si vysnila. Dopisuje disertační práci na téma, jímž doslova žije a za 4 měsíce má porodit dítě, o které se roky marně snažila.
4: Já tě miluju. Mám pocit, že jsem ti to strašně dlouho neřekl.
3: Manžel jí miluje, od okolí slyší, že jen kvete, jenže ona to uvnitř cítí překvapivě jinak.
2: Jo, taky se v sobotu asi uvidím s Petrem.
5: A Petr, on bude tady?
3: Když jí osud zavane do cesty bývalého partnera a životní lásku Petra, všechny ty hluboko uložené pochyby a nejistoty musí najednou ven. Stačí, aby se s Petrem prošli, promokli a uschli.
2: Kdyby to tehdy s Petrem vyšlo? 1000krát omletá otázka.
3: Film Mistryně je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Hezké odpoledne u zpráv. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes zahájil dvoudenní návštěvu Chorvatska, kde u Splitu uctil památku 4 českých obětí červnové lodní nehody. Tragický střet plachetnice s katamaránem vyšetřuje chorvatská policie, která už zatkla prvního důstojníka katamaránu. Získat rekvalifikaci přes úřad práce je letos extrémně náročné. Kvůli přísnějšímu schvalování došlo k prudkému propadu úspěšných žadatelů. Zatímco loni touto dobou úřady pomohly k rekvalifikaci zhruba 30 tisíc lidí, letos kurz úspěšně dokončilo necelých 5 tisíc zájemců. A teď má slovo Zuzka.
2: Obyvatelům sídliště Louky v Uherském Hradišti Jarošově začne sloužit nové sportovní hřiště s umělým trávníkem. Hrát na něm bude možné fotbal a streetball. Stavba za 4 miliony 600 tisíc korun začne v srpnu. Hotová by měla být do konce září. Dosavadní asfaltové hřiště na sídlišti se následně změní na parkoviště. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Ve věku pouhých 21 let nečekaně zemřel bývalý formulový závodník Zdeněk Chovanec. O tragické události, která se stala minulou sobotu, informoval portugalský zpravodajský web. Příčina úmrtí talentovaného pilota s českými kořeny nebyla zveřejněna.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Držíte se na silnici číslo 3, omezení hlásí u Votic. Silničáři tam zcela zavřeli pravý jízdní pruh směrem na Tábor a zdržení hlásí také silnice 38 směrem z Jihlavy do Havlíčkova Brodu za sjezdem z D1. Pracují tam silničáři a provoz řídí semafor.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra se nám oteplí, naměříme až letních 26 stupňů Celsia, k tomu převládne polojasná obloha. Pouze na severu a severovýchodě se dopoledne připravte ještě na velkou oblačnost. Zprávy jsou za námi, teď už si na Evropě 2 užijte Music Chart s Pavlem Cejnarem.
4: Ano, pojďme se společně přenést do nejprestižnější české hitparády Evropa 2 Music Chart. Jdeme na to.
3: Evropa 2. Evropa 2 Music Chart.
4: Ano, začínáme. Mám tady 20 nejúspěšnějších singlů, jak jste rozhodli vy svým hlasováním přes naše stránky Evropa2.cz. Jak to všechno dopadlo, zatím neprozradím, takhle postupně to budeme odhalovat, ale na úvod musím říct, že na začátku se nám to lehce promíchalo. Mám připravený 4 novinky, 2 future hity, hudební zpátečku, mrkneme, jak to hraje venku, ale teď pojďme za první dnešní novinkou, ale než tak učiníme, hnedka na úvod bych chtěl poděkovat Jirkovi Tajdlemu za přípravu hitparády, bez něj bych to nezvládl, bez něj by to nemělo takový grády, jako to bude mít, to si pište. To vám slibuju. Takže pojďme za první novinkou. Na konci letošního března vydala zpěvačka Loreen album Wildfire, které obsahuje hity jako Feels Like Heaven nebo právě Wildfire. Mezi 13 skvělými tracky vyčnívá i píseň Set Me Free, která je jako dělaná pro kluby a taneční parkety. Švédská zpěvačka, skladatelka, dokonce dvojnásobná vítězka Eurovize, zároveň na podzim vyráží na evropské turné. Česká republika bohužel mezi zastávkami není, ale fanoušci se mohou nejblíže zajet podívat třeba do Varšavy anebo Berlína letos v říjnu. Pojďme za první novinkou na tento týden. Loreen, Set Me Free. Takhle skvěle zní. Já jsem Pavel Cejnar a přeju vám pohodu, ať posloucháte ve čtvrtek v premiéře nebo v neděli v repríze. Přeju vám skvělej den s Evropou 2.

Ladí vás hitparáda Evropa 2 Music Chart, jsem rád, že jste s námi a to, co jste slyšeli, byla první novinka na tento týden. Loreen a single Set Me Free, který se opravdu hodí na všechny letní prosluněný letní taneční parkety. Myslím, že laťka je nasazená hodně vysoko, ale pozor, teďka tady máme miláčky našeho publika, miláčky Evropy 2, na který my tady rozhodně dopustit nedáme. Druhou novinkou na tento týden jsou Atmo Music a Sebastian. Dali se dohromady a udělali vynikající single, který je, dá se říct, tím názvem provoněný. Dokážete si představit, jak bude vypadat? No, víte co, já nebudu říkat vůbec nic, jenom to uvedu. Druhá novinka na tento týden, Atmo Music, Sebastian a Levandule. Volume doprava a pojďme užívat. Druhá novinka na tento týden.

výborný. Zdravíme Atme Music i Sebastiana. Levandule se povedla a podle mě to bude voda na váš mlejn, abyste hlasovali, protože Levandule je skvělá letní písnička. Ani nepotřebuje tolik pomáhat a uvidíte, že příští týden já bych dal ruku do ohně, že bude v první desíce, protože Atme Music a Sebastian mají spoustu faninek a fanoušků a vy zahlasujete. Tak jenom připomínám, abyste věděli, aby to bylo kompleto, že hlasování je ve čtvrtek po skončení chart, tedy pokud posloucháte premiéru, až po 20. hodině. Pokud posloucháte reprízu v neděli, hlasovat můžete okamžitě, no a hlasování je na našich stránkách europa2.cz. Tak zahlasujte a pomožte svému favoritovi třeba vyhrát nejprestižnější českou hitparádu Evropa 2 Music Chart. My se jdeme podívat na místo 20. Tam jste moc nezahlasovali, i když na druhou stranu je to pokles o 5 pozic směrem dolů z minulé 15 na dnešní 20 a je to pozor, pád týdne, tedy propadák. To znamená, že ta hitparáda je narvaná hity a vám se líbí, proto žádný velký propadáky nemáme, ale přece jenom padají až na dno hitparády, nebo padá na dno hitparády. Kdo to je? Ariana Grande a single, který se jmenuje Hey That I Made Your You Love Me, takhle přesně se jmenuje, je celkem kolik, 4 týdny v hitparádě, takže by si zasloužila ještě trošku jako malinko popohnat směrem nahoru. Každopádně dnes to je propadák týdne, pojďme si ho pustit. Evropa 2 Music Chart. Pát týdne. Ariana Grande. Posloucháte Evropa 2 Music Chart a single se jmenuje Hey That I Made You Love Me. A pát týdne.

0: Ariana Grande místo 20. Jak už jsem říkal, průšvihářka týdne. Je to pát týdne, propad opět pozic 15 na 20, ale Ariana Grande si to určitě nezaslouží. Ten hit má grády. My tady vždycky říkáme hudební koule a myslím si, že by mohla ještě vystřelit nahoru, ale necháme to na vás, na vašem hlasování. Pojďme, dáme si na místě 19. novinku z minulého týdne, tam je Dermot Kennedy. No a na 18. si zahrajeme jeden hit naposledy. A je to můj velmi oblíbený hit. Tak nikam neodcházejte a držte krok. Tohle je Evropa 2 Music Chart.
1: Maximum muziky.
2: Maximum!
1: Music Chart.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Prosecco přesně v italském stylu.
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
5: Mionetto. Víc než jen prosecco.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
8: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
9: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
11: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
10: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 tisíc followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
11: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
10: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu. Ty největší hvězdy. Našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
12: A můžu ještě něco říct?
11: No povídej.
12: To nejlepší rádio na světě.
11: Adame.
10: Bez generace E2 by to nešlo.
12: Děkujeme.
10: My děkujeme a držíme ti flek.

Posloucháte Evropu 2 Music Chart, no a pro tady ten hit bohužel už nehlasujte. Proč? Protože po 7 týdnech odchází z naší hitparády. Je to moje oblíbená písnička Léta roku 2026. Vždycky, když ji v rádiu slyším, tak vždycky mě zvedne náladu a mám takovou chuť jít někam hodit bokem. Prostě zapařit. Kygo, Khalid, Griffin a single, který se jmenuje Save My Love. Po 7 týdnech, jak to máme tady nastaveno, odchází z naší hitparády. Minule 14, dneska 18. My si dáme a pustíme minulou 20, tam je dnes 17. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls a taky vynikající záležitost. No posuďte sami. Maximum muziky. Evropa 2. Vždycky, když tyhle dva se dají dohromady, tak to stojí za to. Bibi Rexa, David Guetta.

0: několikátá jejich spolupráce Záruka kvality. Má nádherný hlas Bibi Rexa, no a ten sound Davida Getty, ten je prostě skvělej. Bibi Rexa, David Getta, vůbec nedivím, že se vám líbí. Místo 17. minulá 20. 3 týdny v hitparádě a podle mě je to hitovka, která má na to, aby se dostala ještě vejš, ale je to samozřejmě na vašem hlasování. My si dáme další místo, to je místo 16. Tam je novinka z minulého týdne, tedy první týden v hitparádě, single, který se jmenuje Heaven. Poslouchali jste minulý týden, jestli ne, tak to byla velká chyba, protože Miles Smith je prostě skvělej. Konec konců i tento týden pro něj můžete zahlasovat, jestli se vám bude líbit. Dnes místo 16.
1: Evropa 2 Music Chart.

Posloucháte hitparádu Evropa 2 Music Chart, no a to, co teďka dohrálo, je minulá 18. Tento týden 15. Michael Schulte, Love Sick a 4 týdny v hitparádě. My si dáme první future hit, pro který nehlasujte. A já si pamatuju, že 14 dní naspátek jsme to tady hráli jako single, který už boduje venku. Vidíte to, najednou future hit a podle mě příští týden se zařadí do naší hitparády. Americký hudebník a textař Somber vydal nový single My Body Isn't Ready. Teprve 20-letý Somber si celou svou kariéru vybudoval úplně sám od nuly, když své první písně nahrával takovým tom, já to tady vyprávěl, provizorním ložnicovém studiu někde na Manhattanu a dělal to naprosto výborně. Konec konců, pokud jste ještě tady ten single neslyšeli, tak mi dáte za pravdu. Svou novou intimní zpověď si Somber opět sám napsal i zprodukoval. V textu se bez obalu dotýká vnímání vlastního těla, sebeúcty a vnitřních tlaků, se kterými se mladá generace potýká, a nabízí tak překvapivě upřímnou reflexi vlastních nejistot. Tak tedy první dnešní future hit, pro který se nehlasuje, to je Somber a My Body Isn't Ready na Evropě 2. Evropa 2 Music Chart. Future hit. Evropa 2. Mimochodem, když si to pustíte víc na hlas, tak budete mít z toho ještě větší a lepší prožitek. Tak tedy první future hit a skvělý, šikovný Somber na Evropě 2.

Je to Šikula, Sombr. První future hit tohoto týdne je za námi, pro ten se nehlasuje. Ten si myslíme, že příští týden se zařadí do naší hitparády, protože je skvělej. Víc tomu říkat nemusím. My body isn't ready. Pecka na léto do rádia, na 1000000% hodící se. Pojďme zpátky do žebříčku, pojďme za hity, pro který naopak hlasovat můžete. Já vždycky říkám musíte, ale já nechci nikoho nutit, abyste hlasovali. Prostě můžete pro ně zahlasovat. Čtvrtek, premiéra, hlasuje se po skončení chart, tedy po 20. hodině. V neděli, jestli posloucháte repete, hlasujte okamžitě, nebo můžete hlasovat okamžitě. Hlasuje se až do úterního poledne, takže každý den tam můžete poslat nějaký ten hlas. Hlasuje se přes naše stránky europa2.cz. My jdeme na místo 14., tam je minulá 11. Avalon Roxton a Vertigo. A nádherná věc.

0: Ten sound je skvělej, Avalon Rockstone a místo 14. Úplně si to dokážu představit, že to hraje někde na nějakém open air festivalu venku. Prostě ten sound, který tam je v singlu Vertigo, je takovej, je novej a myslím si, že se vám vraje pod kůži a okamžitě chcete na něj tančit, nebo vlastně se vám, jak bych to řekl, že okamžitě, jak ono to tam je, jak to tam jako vrní, tak se vám to stáhne úplně tak jako takový ty, jak bych to řekl, hudební pory vašeho těla, no prostě je to skvělý, mně se to moc líbí. Líbí se to i vám, protože už je 6 týdnů v hitparádě, takže pokud pro něj zahlasujete, tak pro tento hit, tak ho uslyšíte naposledy příští týden. Naopak na 13. je postup ze 16. a vůbec se nedivím, Burr a single, který se jmenuje Yesterday, Today, Tomorrow a taky pecka současnosti.
1: Evropa 2 Music Chart.
0: Místo 13.

typická rádiovka. Bear. Radiovka, která se vám prostě líbí, proto postupuje pomalu, ale jistě nahoru. Dva týdny v hitparádě, minule 16, dneska 13, Bear. Yesterday, today, tomorrow. Takhle by ty hity měly svištět jako Tommy Bear. My si dáme teďka dva hity za sebou, minulá osmička a trošku propad o 4 pozice směrem dolů na 12 zaznamenává Damiano David se singlem The First Time, no a potom si dáme další nasazenou novinku od minulého týdne, na 11 je Hužel, taky Imael Angel a Ultra Nate, single, který se jmenuje Moving to the Sun, další velká pecka, která by se měla vám líbit. Tohle je Evropa 2 Music Chart. Evropa 2

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Music Chart.
1: Ano, posloucháte nejprestižnější českou hitparádu Evropa 2 Music Chart, která se dostává do druhé poloviny. Tedy před námi jsou ještě dvě novinky. Před námi je jeden future hit, hudební zpátečka, mrkneme, jak to hraje venku, ale hlavně 10 u vás nejoblíbenějších singlů, pro který jste zahlasovali na našich stránkách Evropa2.cz. No a já na úvod této hodiny opět musím říct, že hlasovat můžete a bylo by dobrý, abyste zahlasovali, protože vy jste toho všeho strůjcem. Bez vás bychom ten žebříček nedali dohromady. Hlasuje se, pokud posloucháte ve čtvrtek po skončení chart, tedy za hrubá hodinku po 20. hodině, pokud posloucháte v neděli, můžete hlasovat okamžitě, ještě jednou hlasování na Evropa2.cz. My se vydáme teď za dlouho očekávanou spoluprácí a další novinkou na tento týden s číslem 3. Tak já na to taky čekal. Repeat It je dlouho očekávaný single Martina Garrixe a Eda Sheerana, která konečně vychází po 12 letech. Slyšíte dobře, 12 let to trvalo. Jedná se o silný dance popový single, kde Edův zpěv doplňují prvky EDM, kytary, smyčce a díky čemu skladba zní skvěle jak v rádiu, tak na velkých pódiích. Vydání bylo naplánováno na den po Martinových 30. narozeninách a podpořeno překvapivými momenty. Martin a Ed vystoupili jako pouliční umělci v Santiago a následně se Ed objevil jako překvapení během Martinových zastávek na turné v Santiago a New Yorku. Kampaň běží napříč kanály obou umělců a odtajňuje fanouškům mix starých rok 2016 a nových letošní 2026 studiových záběrů plus čerstvé klipy ze živých vystoupení z poslední doby. No a já se na to těším, že vám to pustím. Třetí novinka na tento týden, Martin Garrix, Ed Sheeran a Repeat It a skvělá věc. Kdybych měl pro něco prosit, abyste zahlasovali, tak je to tady. Prostě je to pecka. Garrix, Sheeran, Evropa 2.

takových těch rychlejších pasážích ten hudební rukopis Martina Garrixe je znát dost prostě. To je jeho styl a to jsou jeho tóny, zvuky a to je prostě Martin Garrix. No a Ed Sheeran, toho tady představovat nemusím, je to velký oblíbenec po celém světě a dlouho se opravdu čekalo na tuhle tu spolupráci. Nezní to vůbec špatně, zní to dobře. Repeat it, uvidíme, jestli se vám to bude líbit. Podle vašeho hlasování hnedka zjistíme příští týden. Třetí novinka na tento týden, Martin Garrix, Ed Sheeran a Repeat it. Máme před sebou čtvrtou a poslední novinku. Za každým úspěšným mužem stojí žena, která potřebuje dovolenou. A písnička Dovolená, kterou napsal zpěvák Sindel X díky inspirativním slovům své ženy, je ultimátním slibem pro všechny drahé polovičky, že se jednou na takovou dovolenou dostanou a tím se všechny problémy vyřeší, alespoň po dobu dovolené, nebo alespoň po dobu písničky. Oblíbený zpěvák a skladatel tak přichází s odlehčeným a pozitivním singlem, na kterém s ním opět spolupracovali Jenda Vávra a Jakub Lenz. To je čtvrtá novinka na tento týden. Abych byl přesnější, Ondřej Ládek, Sindel X, mimochodem chystá na příští rok album. Tohle je Dovolená. A čtvrtá novinka.

0: Hned bych někam jel, když to slyším. Ano, na dovolené byste si měli, jak zpíval Ondra nebo Xidl X, dovolit ještě víc. Tak jestli máte dovču ještě před sebou, tak samozřejmě to je pohoda, pokud ty máte za sebou. No tak jste si užívali, my jsme zase pracovali. Tak Xidl X, dovolená, čtvrtá novinka na tento týden. My se vracíme zpátky do žebříčku, jdeme na místo 10. Minulá sedmička, tam jsou skvělý Rasmus a skvělej single. Tak pojďme na to, Evropa 2.
1: Maximum muziky.
2: Evropa 2.

Erasmus, ty byste měli poznat, když vás o půlnoci zbuděj. Taky mají svůj hudební rukopis. No, pojďme na místo deváté, tohle byla desítka, tam je z minulé dvanáctky postupivší John Summit a to je opět zase další moje krevní skupina. John Summit, a já jsem to tady říkal před 14 dněma, mě okouzlil svým DJským setem na festivalu Beats for Love minulý rok. No a single Shadows, ten si to jako potrh. A u vás samozřejmě taky. Ne po špatný stránce, ale po tý dobrý, protože už je 7 týdnů v hitparádě, je vidět, že se vám líbí a po 7 týdnech odchází. Tak to tady máme zavedeno. Tak tady naposledy John Summit. Za chviličku, pozor, oblíbená Eva Farná, která byla nasazena jako novinka na místě 8. To bude za chviličku a potom si dáme hudební zpátečku, tak nikam neodcházejte a i dál poslouchejte. Tohle je Evropa 2 Music Chart.

na kterou my tady na Evropě 2 nedáme dopustit. Místo 8. Dá se říct, ano, je to tak, nejvýše nasazená novinka od minulého týdne. Eva Farna, Neříkej, co má se stát. Hlavně bych chtěl upozornit na tu pasáž úplně na konci, asi 20 vteřin před koncem, jak Eva se tam nádherně zasměje, to je odnikať ze studia, najednou to plynule jako naváže a ona to dojede, tu pecku, až do konce. Já se divím, že až na místě 8. podle mě Eva s tímhletím singlem má na to, aby vyhrála hitparádu Evropa 2 Music Chart a musíte vy zahlasovat, hlasuje se přes Evropa2.cz, prostě Evička je Evička. No, je to pecka, takže Evi, ode mne palec nahoru, single je skvělej. Je prostě skvělej, skvělej, skvělej. Víc k tomu už dodávat nebudu. My teďka si odpočineme od hitparády a hlasování, no i od hitparády tak trošku, protože dáme si hudební zpátečku. My se mrkneme do roku 2008, co tam bylo v hitparádě Evropa 2 Music Chart. Tak abyste měli představu, tak třeba novinka Katy Perry, I Kissed a Girl, dále Katarína Knechtová v tomto týdnu byla nasazená s novinkou Moj bože, nebo Verona singlem Stay With Me. Tak Enrique Iglesias byl na místě třetím se singlem Can You Hear Me, Linkin Park byli na místě druhém, Leave Out All The Rest, a na místě prvním, pozor, na místě prvním, pamatujete si na partu As Five a single Round and Round? Nepamatujete? Pamatujete? To je jedno, jestli jo nebo ne, my si ho právě teď zahrajeme, protože to je první místo hitparády Evropa 2 Music Chart z roku 2008. Evropa.

0: teď si možná říkáte na té Evropě 2, co ten Cejny to tam hraje, to je nějaký flashback. Tak trošku máte pravdu, je to zpátečka, hudební zpátečka. My jsme nahlédli do roku 2008, konkrétně do července, co vyhrálo hitparádu Evropa 2 Music Chart a byly to Us 5 a právě tady ten hit single Round and Round, který teď dohrál do vašich uší. Jdeme zpátky do hitparády, protože nikam neodcházejte, čeká vás šplhoun týdne. Tak tedy single, který jste poslali úplně nejvíc směrem nahoru. Čeká vás taky, jak to hraje v zahraničních hitparádách. Čeká vás ještě jeden future hit. No ale hlavně vás čeká trojka nejúspěšnějších a nejžádanějších a u vás nejoblíbenějších singlů. A jak už jsem říkal na začátku chart, nahoře se nám to lehce promíchalo a kdože získá zlato, stříbro a bronz, na to si nějakou minutku musíte ještě počkat. Pojďme za dalšími postupy, respektive za jedním postupem a jednou stagnací. Tak my si teďka dáme místo sedmé, tam je minulá devítka, Nessa Barrett a Buffalo 66. No a za chviličku stagnace na místě šestém od minulého týdne, Dara a Bangaranga. Tak zůstaňte s námi, tady je vaše Evropa 2. Evropa 2.
1: Music Chart.

0: Posloucháte nejprestižnější českou hitparádu Evropa 2 Music Chart. To, co teď dohrálo, je Stagnace na místě šestém, Dara a single, který se jmenuje Bangaranga. No a my teď si dáme spojení dvou umělců, na který se opět těším, až tady pustím. Mimochodem za chviličku vás čeká postup týdne, jo? Nikam neodcházejte. Mám tady druhý dnešní future hit, švédská taneční ikona Alesso a legendární elektronická kapela Pendulum oficiálně spojují své síly v nové skladbě, která se jmenuje Fate. Oba byli letošními headlinery tanečního festivalu Beats for Love, kde jsme opět 4 dny pro vás vysílali odtamtud a byli mediálními partnery festivalu. Fate je vzrušující, můžeme to takhle říct, propojení dvou umělců, kteří pomohli utvářet velmi odlišné kouty elektronické hudby. Alesso je již dlouho známý svým emotivním, melodickým propojením progresivního house, němž přinesl opravdu historické velké písně, no a Pendulum to je dramec, tedy drum and bass, rock a EDM, všechno dohromady, všechno propojeno. Jak bude vypadat tady ta skladba? No, jsem zvědavý, jak na to zareagujete. Každopádně pro ní ještě nehlasujte. Je to druhý dnešní future hit. Alesso, Pendulum a Fate.
1: Evropa 2 Music Chart. Future hit.

0: Future Hit pro tento týden spojil dva umělce, opravdový velikány současnosti. A tím jsou Alesso a Pendulum. Single se jmenuje Fate, pro ten nehlasujte. Naopak, pro co můžete hlasovat ještě víc napumpovat, protože minulý týden jste pro něj hlasovali hodně, je právě místo páté a šplhoun týdne. Představte si, že se dostal ze třináctky až na místo páté. A kdo to je? To jsou Silver Spoons a Aiko a single, který se jmenuje Meduza. Volume doprava a pojďme si užít postup týdne na tento týden.
1: Dvě Music Chart.

0: místo na tento týden a zároveň, jak já vždycky říkám, bramborové medaile, minulá pětka, postupně jdou opět nahoru. Tři týdny v hitparádě. Krištof, Dominike Aladžia a Půlnoční hřích. Tak samozřejmě gratulujeme a než si dáme 3-2-1, tři nejúspěšnější singly, jak jste o nich rozhodli vy svým hlasováním, tak pojďme se podívat do zahraničí hitparád. Mám tady jednu americkou zpěvačku, kterou vůbec nemusím představovat. A jmenuje se Beyoncé. Ta překvapivě vydala skladbu 4. července 2026 jako první single z 20. výroční edice jejího druhého studiového alba B-Day. No a my tady máme single, který se jmenuje Morning Dew Dunk. Tak se jmenuje a já bych chtěl jenom dodat, že Beyoncé zpívá o romantickém vztahu, který, i když už nějakou dobu trvá, v ním stále vyvolává pocit mladé lásky. Text se točí kolem její intenzivní oddanosti dlouholetému partnerovi a reflektuje tak strávený společný čas při aktivitách, jako je sledování filmu Purple Rain. Tak tedy, jak to hraje venku, se podíváme pro tento hit. Nehlasujte. Beyoncé a Morning Dew Dunk, Evropa 2.
1: Evropa 2, Music Chart. Jak to hraje venku?

Beyoncé a její single jako novinka na místě 26 v hitparádě Billboard Hot 100. Mimochodem, když se novinka dostane takhle vysoko, tak opravdu se předpokládá, že to bude velký hit a je vidět, že o Beyoncé je venku zájem a líbí se. Vy zatím pro tento hit nehlasujte, není v hitparádě, my jsme mrkli jenom, jak to hraje ve světových chart. My se jdeme podívat na místo třetí. Čtyřka byly Krištof a místo třetí je minulá čtyřka. No a je to Antonín Herbeck, Brandon, Under Your Skin. A tady ten hit je už 4 týdny v hitparádě a je vidět, že se vám taky líbí. Evropa 2 Music Chart. Nikam neodcházejte, protože za chviličku už to odhalíme. Cože je na prvním místě pro tento týden? Díky vašemu hlasování přes naše stránky Evropa2.cz. Ale teď místo třetí. Antonín Herbeck, Brandon, Under Your Skin na Evropě 2.

0: Nejprestižnější českou hitparádu Evropa 2 Music Chart a my jsme před samotným závěrem. Ještě dvojka a jednička před námi, ale ještě předtím, než si dáme druhé místo a odhalíme, tak i tu jedničku pojďme si zrekapitulovat, co jsme dneska zahráli a kdo vypadl. Tak tedy nejdříve novinky. Na novinkou číslo jedna je Loreen a single, který se jmenuje Set Me Free. Novinka číslo dvě Atmo Music Sebastian Levandule. Novinka číslo tři Martin Garrix Ed Sheeran. Vynikající spojení dvou umělců a Repeat It. Na novince číslo čtyři je Xindl X a jeho podařený single Dovolená. Kdo nám vypadl? Po dvou týdnech Shabuzi, no a po sedmi týdnech Madonna, Sabrina Carpenter, Timmy Trumpet a kapela Chinaské a jejich single Selhání. Po sedmi týdnech se s hlavou styčenou odcházejí z naší hitparády. Na místě 20. je pátý dne Ariana Grande, na místě 19. je novinka z minulého týdne Dermot Kennedy. Na místě 18. pro tento hit už nehlasujte, po sedmi týdnech odchází z hitparády Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Na místě 17. BB Rexa, David Guetta, opět skvělé hudební spojení, Set Girls, tak se jmenuje single. Místo 16. další novinka z minulého týdne, Miles Smith a Heaven. Na místě 15. je Michal Schulte a Love Sick. Na místě 14. Avalon Rockstone a Vertigo. Místo 13. Bear, Yesterday, Today, Tomorrow a vynikající single. Na 12. Damiano David a The First Time a 11. tam je Hužel, taky Emil Angel a Ultra Naté, single, který se jmenuje Moving to the Sun. Pojďme do aktuální desítky. Na místě 10. jsou Rasmus a Break These Chains. Dále na místě 9. je hit, pro který už nehlasujte, John Summit a Lavinia a Shadows. Po sedmi týdnech odchází z hitparády. Naopak můžete zahlasovat pro dnešní osmičku Eva Farna, Neříkej, co má se stát. Na místě 7. je Nessa Barrett a Buffalo 66. Na 6. Dara a Bangra... Já už to ani nepřečtu. Bangaranga. Na místě 5. je Šplhoun týdne, kapela Silver Spoons, Aiko a Meduza. Na místě 4. Krištof, Dominique Alagia, Půlnoční řích. Trojku jsme hráli teď, Antonín Herbeck, Brandon, Under Your Skin. A kdo je na místě 2. a kdo je na místě 1. Tak minulý týden na jedničce byl Andy Cermak. Annika Eris byla na místě 2. No a já už jsem to vlastně říkal, že se nám to všechno promíchalo. Tak tedy 2. místo. Andy Cermak a Empty Cinema. Tento týden 2.
1: Evropa 2 Music Chart.

Andy Cermak, MTV Cinema a druhé místo na tento týden. Posloucháte nejprestižnější českou hitparádu Evropa 2 Music Chart. Před námi je už pouze první místo. Já jenom připomínám hlasování ve čtvrtek po premiéře, už za chviličku budete moci hlasovat, pokud posloucháte neděle. Neděli repete, můžete hlasovat okamžitě na našich stránkách Evropa2.cz, vše najdete na naší homepage. Já bych chtěl poděkovat, že jste poslouchali až do této chvíle. Prosil bych vás, abyste zahlasovali, protože bez vás by hitparáda nebyla hitparádou a bez vás bychom ten žebříček nedali dohromady. Chtěl bych poděkovat taky Jirkovi Tajlemu za přípravu hitparády. Díky, Jiříku, minule jsem na tebe zapomněl, dneska ne. Tak moc krát děkuju. No a chtěl bych vám ostatním popřát hezké léto. Užijte si to, budeme rádi, když do svých letních plánů zařadíte Evropu 2. Pomocí naší aplikace nás můžete poslouchat prakticky kdekoliv. Budeme za to jenom rádi. Tak tedy hezký den, hezké léto, loučí se Cejny, no a posílám první místo. Annika Iris a Morning Blues, dnes prostě number one. Evropa 2 Music Chart. Tak se mějte moc hezky. A volume doprava, přece jenom je to první místo, tak si ho pojďme společně užít právě teď.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Hey Czech Republic, I'm Bere on Europa 2.
1: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Europa 2.
2: Hey, this is Passenger, you're listening to Europa 2.
3: Hey, we are Imagine Dragons and you're listening to Europa 2.
4: I can do this with my eyes.
5: Europa 2.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zpátky k muzice.
8: Europa 2.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: Ani ne.
1: Nebo ještě dál.
3: To
0: jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plíško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hizlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

Nová muzika. Atmo Music a Sebastian. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: inside that I dare not try to kill. I can change my path, I can learn his heart, but I cannot change his will. I watch her go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: La la la la la.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
3: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
4: Čumíš, vej?
2: Songy na přání.
1: Pro moji dcerku Mariánku.
3: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
1: To bylo manželová takový vysněný jméno pro holčičku.
4: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
1: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
2: Ty nejdůležitější témata celého dne.
3: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
2: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.

jsem si vždycky přál tak být. Možná, že seberu všechnu svou odvahu, přijmu pomalu ten křehkej cíl. Možná, že konečně prožiju tu sílu vlastní pokory, kdy pokora znamená vidět i křehký limity vlastní osoby.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak se

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžný dráhy. Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Javo!

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
1: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, že prostě tam budete čekat.
2: Krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
3: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
2: Přečíst to podle mě dokážu.
4: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
5: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
6: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
4: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
7: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
0: Evropa 2, kde to stojí?
8: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
7: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
0: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
1: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
0: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
2: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
3: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
3: Vždycky to byla moje show.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz. Evropa 2. 8.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to